například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítěz Roníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kvůli kotlíkařina. Hurá!

ruky svátnou jak med, si loutkou v mých dlaních, já nemůžu víc, než po nitkách posílat vzkaz. S největším přáním smět aspoň jednou.

Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.

To je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí. Rychnovský Ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lang.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatit, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně. Někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit. Někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí. Někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Já ale vcelku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pidi lidi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
6: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
5: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: světě kuličkou vrletě.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
2: Děkuju za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
1: Vody máme dost, zvládnout. Zůstaneme svěží určitě.
2: Tady je příjemně,
1: ano,
2: tady je chládek.
1: Bezva. Tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
2: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
3: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
4: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
3: Suchý.
4: Promiň, Jiříku. No. Suchý, ano.
3: A ten?
4: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
3: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
4: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
3: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
4: Ano.
3: To bylo v roku?
4: To bylo v roku.
3: Počkej,
4: já nevím. To byla válka ještě.
3: 40.
4: Tedy ne, už 30 let, ale.
3: 43?
4: 4, tak nějak.
3: To 1900.
4: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
3: A teda vraťme se do toho divadla.
4: Jo.
3: Do činohry.
4: Já byl v činohře, ano.
3: Určitě to byla činohra?
4: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
3: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
4: No slávně.
3: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
4: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
3: Jo.
4: Já jsem přetrh jedný subretě.
3: Jsem se zlakol, že subretu si přetrhl.
4: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franc.
3: Franc Lehár. Fero, Franz, ano, Lehár. Fero.
4: No. Fero, Fero.
3: Fero.
4: On byl jako ty Maďar?
3: To by byl Ferenc.
4: Ferenc, aha. Ferenc. A Fero je co je
3: Fero, to je také po slovensku, je Fero.
4: Fero. Taky je po slovensku.
3: Jak je Miro?
4: Miro, ano.
3: Tak je Fero.
4: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou. Tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj, než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobývat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. Tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
2: Nádhera.
1: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
2: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
1: No to je sestava.
2: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká, děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesrazit.
1: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře. Tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
2: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
1: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
2: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy
1: inspirovalo.
2: Na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo, protože o to šlo tam se prostě ty
1: jedlo
2: scény byly takové,
1: inscenaci.
2: Ano, a on na tom lpěl.
1: Labužník to byl.
2: Ano.
1: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a pány, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude? Dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercl už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Dobrý, ale děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovu i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak další, prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak jako lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: jako vztahovku.
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom
2: tak
5: všem
2: myslím,
5: neví.
2: Že to známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Nějakou, co se neví a co třeba jo, neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchače vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: To už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo.
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas. Děkujeme pěkně.
10: Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru Pitomosem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačilo vožení, no tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, no, všude taky. Ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, no dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je to.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne mistři, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou, mě by se to taky nebylo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme, no nějak Japonsko mě může být ukradený.
12: Myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru. Ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano.
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím,
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh?
5: Ještě no, prostě všechno, čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom, že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, a masíčko a jenom salátek a v noci... No.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já na tom, já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející.
3: Ano.
2: Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, tady vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní vzácný hosta, paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, ještě jsem
3: dobrá. Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to jste ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak Lucinal, kde ta ženská vlastně je?
9: Tady, tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřinovi, naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale ne? Netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří řek. Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večír.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela.
8: Jo.
9: Jářku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak, zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
3: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
2: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
3: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
2: jak to bude náročné časově a podobně.
3: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce. A já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
2: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle
3: ona,
2: skrz ano, obrazovku?
3: Ano, ona vešla a nevím, prostě
2: intuice.
3: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
2: Tak to je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
3: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
2: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
3: No to
2: na
3: není tak důležité.
2: Je.
3: Ne, to
2: vždycky
3: ne.
2: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
3: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
2: Dobře.
3: Moc ráda.
2: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
4: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče, si se pamatuješ?
5: Ano, ano, v pompejském amfiteátru.
4: A tam nás napadlo poslat...
5: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já nejednou takhle, vidím krásnou barevnou fotku, pompejský amfiteátr. A pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hebitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Jirna na Kampa. to stačí. Ano. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
4: jako
5: profesorovi,
4: velkou
5: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
3: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
2: A toho neslýcháme zas tak často.
3: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
2: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta paní Karmínku Majerovou. Dobrý den, paní Karmínko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a

0: Máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
1: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
0: Ne, vy jste tam a manžel.
1: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
0: Často na vás vzpomínáme, protože se, jako by jsme se vydávali skoro denně.
1: Aha.
0: A já jenom tak
2: to vzpomínáte na to ráda.
0: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perníčky.
2: Heslo perníčky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
0: Já jsem teď toho telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
2: No tak, děkujeme za pozdravení.
1: Děkujeme.
2: Bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
3: Ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně, ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vstek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
2: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
1: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hřensko na Děčínsku se připravuje na otevření Edmundovy soutěsky. Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem plánuje přestavbu budovy starých jeslí na Střekově. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou ve čtvrtfinále mistrovství světa, tak nastoupí proti Finsku. Dnes čekejte jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Hřensko na Děčínsku připravuje zahájení plavby na lodičkách v Edmundově soutěsce. Odborná firma teď zajišťuje nestabilní skalní blok nad příchozí cestou k soutěsce. Hotovo by mělo být do pátku. První návštěvníci se na pramicích svezou na začátku června. Obec pro letošní rok taky vylepšila systém nákupu vstupenek na jízdy lodičkami, říká starostka Kateřina Horáková ze sdružení soutěsky Věc veřejná, věc neprodejná.
2: Připravujeme online prodej vstupenek, jak do Edmundovy soutěsky, tak do divoké soutěsky a vlastně bude probíhat prodej vstupenek do Edmundovy soutěsky i přímo jakoby na místě před vstupem do soutěsky.
0: Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Ústí nad Labem plánuje obnovu nevyužívaného objektu bývalých jeslí na sídliště Kamenný vrch na Střekově. Podle mluvčího radnice Marka Lukyniče tam vzniknou nové veřejné řemeslné dílny pro děti i dospělé. Záměr za 90 milionů korun budou ještě v červnu schvalovat zastupitelé.
3: Řemeslné dílny mají stát 56,5 milionu korun a řemeslné dílničky téměř 34 milionů. Na první projekt podal Dům dětí a mládeže žádost o dotaci přes 40 milionů korun, která zatím není schválená. Na druhý má přislíbenou dotaci přes 26 milionů korun z programu Spravedlivé transformace. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není, lidi ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarville Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Podle státní veterinární správy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále bude hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před třetí třetinou. V té následně dvakrát inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
4: Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu. Počasí.
0: Dnešek bude jasný nebo polojasný, nejvyšší denní teploty do 28 stupňů a na jihu Ústeckého kraje meteorologové dál varují před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Ústecku na silnici 1/30 mezi Chlumcem a D8 silničáři staví okružní křižovatku a vy tam čekejte omezení provozu. Aktuálně jedete bez nehod i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po páté hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno vám všem. Ano, už venku máme světlo, takže si to určitě užijeme. Je tady další, no skoro letní ráno, i když máme 27. května. Čím významný je ten dnešní den, to se dozvíte za chvilku v kalendáriu. No a k tomu dáme písničky, které nestárnou. Bude tu Meky Žbirka a právě teď to rozjede Petra Janu a Petr Janda.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Dneska jsme tady spolu, jako každé ráno 10 minut po páté. Dobré ráno na severu Čech, jste s Českým rozhlasem Sever. Valdemar, dneska svátek. Valdemar, užijte si, to je středa 27. května. Co dál najdeme v kalendáři, to ví naprosto přesně Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagiellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Příjemný den vám všem. Přestože se Josefu Gabčíkovi zasekl v libeňské zatáčce v Praze samopal, Reinharda Heydricha nakonec zabila střepina z bomby, kterou hodil Jan Kubiš. Od hrdiného útoku na zastupujícího říšského protektora dnes uplynulo přesně 84 let a my si ho připomeneme za chvíli.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli na severu Čech je většinou jasno, je to tak, teploty nám lezou nahoru, 15 stupňů, teď máme v Ústí nad Labem i v Mostě, předpověď je celkem jasná, bude jasno až polujasno, sem tam může být oblačno, teploty nejvyšší dnes do 28 stupňů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, 9 minut před 17:30, přesně před 84 lety dva hrdinové Josef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánů, podařilo jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde toho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zautočili. To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík, bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes zraky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili lidice a ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín.
1: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Jste s námi s Českým rozhlasem Sever. 3 minuty před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever, jak už dobře víte. Zítra v Liberci začíná NISA Film Festival. My vás na něj pozveme ve zprávách v půl, které vám už za okamžik přinese Jana Moravcová. Hezký den, hezké ráno všem.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vakcína proti aujeského chorobě u psů je v poslední fázi testování. Už 10 let ji vyvíjí terezínská firma Dintec. Virovou nákazu aujeského chorobou přenáší divoká prasata a prosavce s výjimkou člověka je smrtelná. Méně přípravných tříd otevřou od září na základních školách v Mostě. Podle vedení města to souvisí s novelizací školského zákona v oblasti odkladů povinné školní docházky. Přísnější pravidla platí právě od nadcházejícího školního roku. Lidé v Liberci zítra v Severočeském muzeu uvidí soutěžní snímky na Mezinárodním Nisa Film Festivalu. Ten se každoročně koná ve městech regionu Nisa v Německu, Polsku a Česku. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno, teploty do 28, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Omezení čekejte od dnešní půlnoci ve Staré Olešce na Děčínsku. Pozor na částečnou uzavírku silnice. A v Teplicích je kvůli rekonstrukci silnice uzavřená Duchcovská ulice. Mezi křižovatkami ulic U soudu a Letecká projedete po objížďce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Jedno je jasné, náš národ se v tuto chvíli změnil na hokejové experty, každý z nás je hokejový trenér, ví, jak by to měl nejlépe udělat. Jen se mi zdá, že těch vlaječek na těch autech je nějak málo, tak to do zítřka napravte a zítra samozřejmě budeme fandit ve čtvrtfinále proti Finsku na mistrovství světa. Hezký den i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Radek Tomášek a teď už v pohodě Petr Kotwald a Stanislav Ložek.

0: Hezký den, Český rozhlas se s vámi, král rock'n'rollu, i když trošičku pomalý rock'n'roll tohle byl, máme 9 minut po půl šesté, ptáte se, kdo bude po 13. hodině naším hostem, jestli to nevíte, já to vím, bude jim herec David Punčochář, který přijde do pořadu Alex a host, dozvíme se například i to, jestli se mu stalo, že se na jevišti rozesmál.
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro, co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
2: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že je, my jsme viděli, jako, že jak se odbourali, to bylo super a tak, tak jako ještě s tím víc o to jde.
2: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
2: a tak...
1: no.
0: Těšte se na krásný hlas Davida Punčocháře dneska po 13. hodině. Hezký den vám všem, těšte se i na dnešní počasí, podrobnosti o něm pro vás mám za chvíli.

0: Den. Máme minutu před 6:45, tak co, bude takový vedro jak včera? Včera jsem si opravdu poprvé letos řekl, to je vedro k padnutí.
1: Počasí.
0: Ale dneska bude o něco chladněji, aktuálně teploty 15 stupňů hlásíte ze Šluknovského výběžku, 12 stupňů ze Žatecka, dnešní maximální teploty budou do 29 stupňů Celsia, jinak na horách se budou držet kolem 23, bude jasno až polujasno, přechodně očekávám i zvětšenou oblačnost. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den, jste s Českým rozhlasem Sever, máme 12 minut před šestou. Jak snášíte ta vedra, máte s ničím problém? Někdo má třeba problém s otyklými nohami, protože přece jen jako je držíme v těch botách, teď máme málo příležitostí přes den se zout, nohy nám otečou. Co s tím? Prý pomůže pohyb, pomůže pohyb, to bez diskuze, a pomůže i sprcha. Podrobnosti jak na to se teď dozvíme s Jarkou Vykoupilovou, právě teď pro vás mám dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh, a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Terezínská firma Dintec začala s testováním vakcíny pro psy proti aujeskyho chorobě. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu, který důchodcům umožní ukončit penzijní spoření bez sankcí. Čeští hokejisté prohráli na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále je zítra, čeká Finsko. Bude většinou jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty do 29 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou, dobré ráno. Firma Dintec Terezína začala s posledním kolem testování vakcíny proti aujeskyho chorobě u psů. Vyvíjela ji zhruba 10 let a testuje ji na stovce psů z celé republiky. Aujeskyho chorobu přenáší divoká prasata a je pro savce s výjimkou člověka smrtelná. Kdyby mohla očkovací látka přijít na trh, upřesnil vedoucí testovacího zařízení Daniel Celer.
3: Příští rok bychom měli ukončit klinické hodnocení v terénu, potom je zpracování výsledky a pak se předloží k registraci státní autoritě, což je pro nás USKVB v Brně pro veterinární přípravky. Hrubý odhad, dejme tomu 2-2,5 roku nejdřív.
2: Zámek Zákupy na Českolipsku otevřel novou stálou výstavu historických kočárů. Dlouhodobě je zapůjčilo Národní technické muzeum a jsou umístěné v loni opravených barokních konírnách. Kočáry jsou většinou z druhé poloviny 19. století, kdy panství vlastnili Habsburkové. Pokračuje kastelán Vladimír Trégl.
4: Zákupy pro Habsburky nebylo reprezentační sídlo, tady oni se nikdy nepohybovali v těch nádherně zdobených dvorských kočárech, tady prostě to byla chata, chalupa a jezdilo se tady právě spíše v těch sportovních kočárech, v kočárech určených na výlety do okolí a tak dál.
2: Poslanci by dnes měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Týkalo by se to seniorů, kteří se ho založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o čemž kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Sport. Česká hokejová reprezentace prohrála na závěr základní skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Trenér Radim Rulík byl s výkonem svého týmu i přes porážku spokojený, hlavně proto, že se oproti duelu s Norskem výrazně zlepšil.
5: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
2: Češi ve skupině obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále se střetnou v Curychu ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut s Finskem. Počasí. Bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na D8 ve směru na Prahu za exitem 48 Lovosice na 47. a půltém kilometru překáží porouchané odstavené osobní auto a další porouchaný vůz čekejte za exitem 45 Lukavec taktéž ve směru na Prahu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Pěkné ráno.
0: Zelená vlna
1: Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Co dneska budete mít k obědu? Že ještě nevíte? Možná vyberete podle toho, co bude nabízet vaše kantýna, nebo co bude nabízet restaurace. A tak dneska v pořadu Dáme řeč si budeme dělat chutě. Jak vzpomínáte na školní jídelny? Co jste měli nejradši a naopak, co jste vůbec té školní jídelně nesnědli? Školní jídelny ve vašich vzpomínkách a můžeme probrat i současnost školních jídelen. Dneska po 9. hodině už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz a budu moc rád, když po 9. hodině zavoláte. K tomu dáme písničky, které nestárnou, za chvíli Rangers, teď Vladimír Mišík.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: bránit myšlence, vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever, dobré ráno na severu Čech. Je středa, týden se nám láme v půli, před námi určitě další krásný víkend, ale co je před námi, to je taky krimi historka, to prostě k životu patří. My se teď vydáme na Litoměřicko společně s Petrem Beranem.
1: Krimi historky. Roudničtí policisté společně s litoměřickými kriminalisty uzavřeli případ muže, který po obchodech po celé republice vybíral údajné příspěvky pro neslyšící. Vystupoval jako hluchoněmý, gestikuloval, lidem podával archy k podpisu a žádal 200 korun na charitu. Jenže zatímco lidé věnovali pozornost papírům, mizely jim z peněženek bankovky. Celková škoda sice nebyla nějak závratná, zhruba 16 000 korun. Nakonec ovšem pomohly kamerové záznamy i porovnání kontrol z různých míst republiky. Ukázalo se, že nejde o žádného nováčka, ale o muže, který už byl za podobné krádeže odsouzen a teď je ve vězení. Po jeho skončení bude navíc z České republiky vyhoštěn. Policisté připomínají, že podobní podvodníci často spoléhají hlavně na chvíle nepozornosti.
2: Krimi historky.

0: Krásný den, ve 6:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Možná, pokud jste turisté, vášniví turisté, tak si řeknete, že už všechny trasy jste prošli, že už není co nového objevovat. Omyl. Nová turistická trasa je tady, propojuje České a Saské Švýcarsko, Hřensko se Šmilkou. Podrobnosti pro vás máme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Dneska bude příjemněji než včera, tedy chladněji než včera. Teploty máme 15 stupňů v Chomutově, máme 15 stupňů v Teplicích, dnešní maxima 29 stupňů, bude jasno až polojasno, místy zvětšená oblačnost.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever

0: křížem krajem.
1: A teď ta slibovaná nová turistická stezka. Pokud obdivujete něco nového rádi, tak se dostanete z českého do saského Švýcarska, z Hrnska do Šmilky. A teď se tam projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a Evou Bucharovou.
2: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
3: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hrnsko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do Saského Švýcarska.
2: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
3: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
2: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
3: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
2: Na lavičku.
3: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
2: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
3: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska Zirkelstein a za Zirkelsteinem vidíme Velký a Malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
1: Popisuje výhledy z Dlouhého rohu, vyhlídkového místa na nové stezce z Hřenska do Šmilky nebo obráceně mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Já už se těším, tam je krásně.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 7:03 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den vám všem. Před námi jsou zprávy v půl s Janou Moravcovou. Dozvíte se, že v Ústí nad Labem se budou modernizovat dvě školy. Které? Vydržte. A ta jména? Ty názvy těch škol se dozvíte za pár minut. Nadále hezké středeční ráno.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil. Ústí nad Labem podpoří modernizaci dvou škol. Základní školy Elišky Krásnohorské a základní a mateřské školy Nová. Podle mluvčího radnice Marka Lukiniče radní souhlasili s dočasnou půjčkou přes 19 milionů korun. Peníze mají pomoct školám s předfinancováním projektů, na které získali dotace. Hasiči a zdravotníci včera na hoře Ralsko na Českolipsku testovali speciální ochranné masky a obleky. V téměř 30-stupňovém horku v nich vystoupali na vrchol. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 7 hodin. ČVUT v Praze otevřelo laboratoř kvantových technologií. Bude sloužit studentům, výzkumníkům i firmám, které by si chtěly vyzkoušet kvantovou komunikaci. Podle odborníků jsou kvantové sítě v podobné fázi, jako byl před 30 lety internet. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16:20. Následně o semifinále zabojují domácí Švýcaři proti Švédsku. Ve Friburgu je na programu čtvrtfinále Kanada-USA a Lotyšsko-Norsko. Bude jasno až polojasno, čekáme taky přechodně zvětšenou oblačnost, teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte aktuálně na D6 u Lubence na Lounsku. Havarovala tam dvě osobní auta. Vy se zvýšenou opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58 posloucháte Český rozhlas Sever, tak padnul rekordní jackpot. Výherce si odnáší téměř 3 miliardy korun. To je neuvěřitelná částka, já bych chtěl šťastlivci vzkázat, ať mi zavolá, že bych pro něj měl písničku na přání, nějak se domluvíme. Hezký den i s písničkami, které nestárnou, za okamžik už Petr Rezek, teď už opět a Radeček.

0: 8 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Krásnou středu, půlka týdne je tady a ani ve středu se nemusíte nudit. V Mostě dnes chystají otevření integrovaného výcvikového centra, které bude sloužit k nácviku domácí péče, vzdělávání pracovníků pečovatelských služeb a podpoře rodinných i neformálních pečujících. My se tomu budeme věnovat i v našem vysílání. Do Ústí nad Labem přijede cirkus dneska, každý den bude jedno cirkusové vystoupení, uvidíte koně, opice, kozy, lamy, kachnu či prase. Těšit se můžete také na ohnivou show. Cirkus Berozíny postaví své šapito v krásném Březně a bude tady až do neděle. V letním kině v Žadci se dnes bude hrát v rytmu jazzu, čeká nás Jazz Fest Competition. Od 14.30 bude soutěž základních uměleckých big bandových orchestrů. Ze Zušek hostem je big band Vošky z konzervatoře Jaroslava Ješka pod vedením Milana Svobody. A v Bílině začíná hezká výstava, jmenuje se Uložená paměť. Od 17 hodin začne vernisáž výstavy bílinského rodáka Pavla Kopřivy. Bílinské motivy vyškrábal do obrazovek starých televizorů. Ta výstava ve výstavní síni u kostela potrvá až do konce června. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu před 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Mám rád horská městečka, horské vesničky a tak jsem moc rád, že vás za chvilku pozveme na Moldavu. Historie Moldavy a okolí je spojená se sklářským řemeslem a tuhle minulost si tam teď můžete připomenout na naučné sklářské stezce, která je dlouhá 18 kilometrů a vede kolem Moldavy a Nového Města po zaniklých středověkých sklárnách, ale spoustu dalších zajímavostí jsme o Moldavě našli, dozvíte se je už za chvíli v našich příbězích měst a obcí.
1: Počasí.
0: A teď si něco řekneme o dnešním počasí, na telefonu je Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to teď po ránu u nás vypadá?
2: Tak teď v Ústeckém kraji je většinou jasno nebo skoro jasno a teplota je značně rozdílná v rozmezí od 13 do 20 stupňů a vítr většinou v nižších polohách je slabý a na horách mírný severozápadní.
0: Ano, to je ráno. Ty teploty se nám přes den srovnají?
2: Ano. Typicky pro jaro a léto je to, že ráno ty teploty jsou dost často rozdílné. Přes den se spíš srovnají. Očekáváme maximální teploty 26 až 29 stupňů na severu kraje, to znamená hlavně ve Šluknovském výběžku o malinko chladněji, 23 až 26 stupňů a na horách by mělo být 20 až 23 stupně.
0: A sluníčko?
2: Ano, a většinou jasno, až skoro jasno během dne, až polojasno. Na severu by mohlo být té oblačnosti přechodně i malinko víc.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou. Tak tolik aktuální informace, o něco chladněji než včera, ale stále příjemný, no nemůžeme říct jarní, já bych spíš řekl letní den.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: O víkendu se konal sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio Vaš.

0: Společně s počasem jsme začali hrát i letní písničky. Tohle je Pálava Kamelot na Českém rozhlasu Sever. A teď už slibovaný výlet do hor, tam se trošičku ochladíme, nebojte. Jedeme na Moldavu nebo do Moldavy, máme tady další příběh města a obcí. A na starosti to všechno má Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Moldava leží na Teplicku, na hranicích se Saskem, na staré solné stezce z hrobu na Frauenstein v Sasku. Dělí se na tři části, Horní Moldavu, Dolní Moldavu a Nové Město. Na území Moldavy byly dříve ještě dvě osady, Oldříš a Pastviny, ty ale zanikly v 50. letech 20. století. Historie Moldavy a okolí je spojená se sklářským řemeslem. Souviselo to s tím, že sklářské hutě spotřebovaly spoustu dřeva na topení. Na stránkách obce se dočteme, že existenci sklářské hutě dokládá spis ze 4. února 1398, kde Boreš z Rýzmburka prodal lesní huť Vilému z Míšně. Tuhle minulost si můžete připomenout na naučné sklářské stezce. Je dlouhá 18 kilometrů a vede kolem Moldavy a Nového Města po zaniklých středověkých sklárnách. Staří pamětníci z obou stran hranice s nostalgií vzpomínají na moldavskou dráhu. Železniční trať z Mostu na Moldavu s napojením do Saska vznikala v letech 1871 až 84. V roce 1998 byl železniční úsek Louka u Litvínova Moldava prohlášen kulturní památkou České republiky. Moldavská dráha se objevila i na poštovní známce, kterou vydala Česká pošta v roce 2015 v řadě technické památky České republiky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever a vy se ptáte, co já? No já se snažím vám přidat dobrou náladu, abyste měli krásné ráno s Českým rozhlasem Sever. Krásné ráno vám popřejeme i v celou ve zprávách. Hasiči testovali ochranné pomůcky při výstupu nahoru Ralsko na Českolipsku. I tohle se od nás dozvíte. Příjemný den i nadále, krásné vstávání, hezkou středu.

0: vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Terezínská firma Dintec vyvíjí vakcínu proti aujeskyho chorobě pro psy, je v poslední fázi testování. Hasiči testovali ochranné pomůcky při výstupu nahoru Rahusko na Českolipsku. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou, ve čtvrtfinále mistrovství světa nastoupí zítra proti Finsku. Dnešek bude jasný nebo polojasný s teplotou do 29 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Vakcína proti aujeskyho chorobě u psů je v poslední fázi testování. Už 10 let vyvíjí terezínská firma Dintec. Virovou nákazu aujeskyho chorobou přenáší divoká prasata a pro savce s výjimkou člověka je smrtelná. Aktuálně vakcínu výzkumníci testují na zhruba 100 psů. Hasiči a zdravotníci včera na hoře Ralsko na Českolipsku testovali speciální ochranné masky a obleky. V téměř 30-stupňovém horku v nich vystoupali na vrchol. Čekalo je převýšení zhruba 400 metrů. Chtěli tak ochranné pomůcky vyvinuté firmou z Jablonce nad Nisou vyzkoušet v náročných podmínkách.
3: Normálně bychom to nosili s holinkama, ale pro výstup budou pohodlnější tenisky.
4: Lidi z praxe se seznámí s těmi prostředky a můžou k tomu říct nějakou poznámku, nějaké doporučení, nějaký návrh dalšího vývoje.
5: Říká Čestmír Hilák z Institutu ochrany obyvatelstva. Jak to zatím jde?
6: Výborně.
5: Co bylo nejhorší?
6: Já jsem tak dobře připravený a tohle je tak dobrá věc, že nic.
5: Popisuje dojmy liberecký hasič Roman Kupec. Stejné testování čeká hasiče a další odborníky zase příští rok. Z Ralska Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Senát dnes začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí při rozhodování opatrovnických soudů. Úpravu občanského zákoníku navrhla skupina senátorů. Podle nich by soudy neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je pro dítě nejlepší. Například podle senátorky z klubu ODS a TOP 09 Hany Kordové-Marvanové je teď mnoho dětí svěřených do rodin s rizikem domácího násilí. Prezident Petr Pavel dnes začíná dvoudenní návštěvu Estonska. Setká se tam s estonským premiérem Kristenem Michalem a prezidentem Alarem Karisem. Zúčastní se taky konference o kyberbezpečnosti. Pavla na návštěvě doprovázejí zástupci českých firem.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je zítra čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Hilšer, který byl ale také u všech obdržených branek. K tomu Alšer říká.
7: Je to hezký, ale ne tak moc. Gol bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc a víc pomoct.
1: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát zítra, tedy ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká Finsko. Start duelu je v 16:20.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, zvětšená oblačnost, ojedinělé teploty do 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Komplikace aktuálně čekejte řidiči na D6 na Ulu Bence na Lounsku na 81. kilometru.
8: Já bych chtěl nahlásit dopravní nehodu na dálnici D6. Je to 81. kilometr směr Karlovy Vary. Svalazili se tam auta, je to na kraji, ale nicméně jsou tam teda policajti, jsou tam hasiči, je tam sanitka. Není to nic zase tak velkýho, je to zatím volně průjezdní.
1: Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Krásné ráno s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Už jste měli ranní kávu a jako správní Italové na probuzení malé espresso. Já se až teď dozvěděl, že to espresso piju špatně. Ve správné kavárně k espressu dostanete sklenku vody. A nejčastější chybou je, že tu vodu pijeme po dopití espressa. Většinou ji vnímáme jako splachovadlo, ale tím se připravujeme o to nejzajímavější. Odozvuk, který na patře zanechá kvalitní, správně připravená káva. Tak pokud si chcete espresso skutečně užít, nejužitečnější je malý doušek vody ještě před prvním lokem kávy. Tak ať vás ranní káva postaví na nohy. Teď již vás na nohy postaví písnička, které nestárnou, budete Karel Gott s Marcelou Holanovou a právě teďka Báti.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: ráno je pozdrav nejdůležitější. Hezké ráno, nebo čau lásko. Krásnou středu vám všem. Valdemar má svátek, je tam v kalendáři také napsáno Vadim. To je tak všechno, co v kalendáři je. To ostatní ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři. Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm posloucháte Český rozhlas Sever. Chce se mi říct, konečně. Od začátku června se možná svezeme na lodičkách v Edmundově soutěžce ve Hřensku na Děčínsku. Otevření brání už jen jeden nestabilní skalní blok nad příchozí cestou. Několika tunový balvan teď odstraňuje specializovaná firma. My se tam vydáme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku už svítí sluníčko a už je celkem teplo. 18 stupňů nám aktuálně hlásíte Zloun a asi docela chladno oproti ostatním místům je v Ústí, tady na Vaňově je jen 14 stupňů. Dnešní maximální teploty 29, bude jasno až polojasno, přechodně i zvětšená oblačnost. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: 8 minut před půl osmou jste s Českým rozhlasem Sever. Konečně se projdeme v Edmundově soutěžce ve Hřensku. Ta se možná otevře už na začátku června. Obec v ní provozuje plavbu na lodičkách a na otevření oblíbené turistické atrakce intenzivně pracuje. Otevření soutěžky ale ještě brání jeden nestabilní skalní blok nad příchozí stezkou cestou. Balvan se v těchto dnech snaží odborná firma rozbít, jeho zbytky zastabilizovat tak, aby neohrožoval turisty a práce by měly být hotové do pátku.
1: Tady vlastně se budou prodávat teďkon vstupenky.
2: Vysvětlujeme starostka Kateřina Horáková ze sdružení soutěžky Věc veřejná, věc neprodejná. My jsme přešli ten první můstek při vstupu do Edmundovy soutěžky a tady zaměstnanci obce staví takový domeček dřevěný. A paní starostko, kdyby se mohlo stát, že bude Edmundova soutěžka otevřená pro veřejnost?
3: Rádi bychom otevřeli na začátku června. Ještě čekáme na geologický posudek a posudek od dendrologa.
2: My jsme se byli podívat na cestě do Edmundovy soutěžky, tedy ze spodní části toho svahu, a jdeme se podívat také nahoru. Tam odtud se dostali pracovníci specializované firmy, kteří sanují ten skalní blok.
4: Ten kámen už je upadlý dole, tam je to asi na 4 kusy a my už vlastně odtěžíme a dáváme, přemýšlíme na stranu, dáme z toho písek, malý kameny.
2: Popisuje postup práce Jiří Němec z firmy Strix.
4: Dáme tam suchou zíčku, aby prostě ten kámen se mohl uvolnit a padnout dolů na lidi.
2: Sanaci zhruba 40-tunového balvanu zaplatí správa Národního parku České Švýcarsko.
5: Je to včetně DPH asi 275 tisíc korun.
2: Upřesnil mluvčí parku Tomáš Salov.
5: Současně na dalších objektech vlastními silami zajišťujeme monitoring vytipovaných skalních objektů, abychom zjistili, zda jsou stabilní nebo nestabilní. Je tam ještě v plánu na dalším skalním objektu osadit monitoring průběžný, automatický.
2: Správa parku se tedy postará o sanaci a monitoring svahu nad soutěskou. Obec zase o to, aby bylo koryto řeky Kamenice čisté a bez naplavených kmenů a dalších překážek. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

krásný den, 3 minuty před půl osmou posloucháte Český rozhlas Sever. V Mostě bude od září méně přípravných tříd na základních školách. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít Jana Moravcová. Hezký den.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Méně přípravných tříd otevřou od září na základních školách v Mostě. Podle vedení města to souvisí s novelizací školského zákona v oblasti odkladů povinné školní docházky. Přísnější pravidla platí právě od nadcházejícího školního roku. Lidé v Liberci zítra v Severočeském muzeu uvidí soutěžní snímky na mezinárodním Nisa Film Festivalu. Ten se každoročně koná ve městech regionu Nisa v Německu, Polsku a Německu. Liberec nabízí divákům program ve čtvrtek a pátek. Uvidí třeba snímky Karavan nebo 1+1+1. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Allwin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 0,5 miliardy korun. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále je zítra čeká Finsko. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 29, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Vlčí horou a obcí Zahrady na Děčínsku u krásné lípy na silnici 265 se srazil autobus s nákladním vozem. Čekejte tam omezení. Na D6 se bouralo na 81. kilometru u Lubence na Lounsku ve směru na Karlovy Vary. Havarovala tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:02 posloucháte Český rozhlas Sever. Já tady mám už připravenou Leonu Michalkovou, což je sympatická zpěvačka, která má krásné koncerty. Díval jsem se na její program, kde se s ní potkáme, tak třeba v červenci, v Mašťově, v Bělušicích, v Ústí nad Labem, ve Vernořicích, takže tady u nás na severu Čech. Těšte se a těšte se i na další písničky, které nestárnou. Za chvíli pro vás Jitka Zelenková.

0: pěkný den, hezký den s českým rozhlasem Sever. Svůj kout určitě máte, díky nám po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Každý den probíráme něco, co někoho zaujme. Včera jsme diskutovali na sociálních sítích, jestli se zapojujete do diskuzí na sítích, na internetu, jestli považujete za příliš vulgární. Vláďa Hron odpovídal na otázku, jestli čte na internetu diskuze pod články.
1: Z dvou důvodů. Za prvé je to pro mě taková sociologická sonda a za druhé mě to pochopitelně pomáhá v práci, protože člověk tam občas vidí věci, které může použít, abych byl v obraze, jak se říká.
0: A třeba čteš i diskuze pod články o tobě?
1: Abych řekl pravdu, tak člověče nějak ne. Já jsem měl nádhernou školu od pana režiséra Františka Poláka, se kterým jsem pracoval pochopitelně na všech svých pořadech. Když o mě poprvé vyšlo něco nelichotivého v bulvárním tisku, tak mi tehdy řekl geniální větu. On říká, nereagovat, nepřijímat, nevšímat si, jít dál. To je základní věc, kterou by měl asi člověk se naučit, určitou duševní hygienu v ohledu toho, že názor kohokoliv z druhé strany republiky nebo planety by neměl ovlivňovat váš život, vaše životní snažení a vaši cestu. Měli byste stát pevně ve svých kramflecích a jít pevně za svými cíly. Prostě jednoduchá věc, obrnit se proti těmhletěm věcem, protože není nic jednoduššího, než se schovat za anonymitu jakési sociální sítě a křičet na ty druhé, že jsou tamhle to nebo tohleto. Tohle vám přece nestojí za to, aby vám to bralo čas.
0: Tak včera to bylo trošku filozofický, dneska zjednodušíme, zaspomínáme na školní jídelny, na co ze školní jídelny vzpomínáte nejradši, na co naopak, co díky školním jídelnám třeba dodnes nejíte. I tohle probereme po 9. hodině. Už teď můžete napsat mail na dámereč@rozhlas.cz a budu rád, když po 9. zavoláte. Hezký den, hezké ráno.

0: 7:45. Posloucháte Český rozhlas Sever. Víte, že čeští hokejisté obsadili v základní skupině třetí místo. Na čtvrtfinále s Finskem se stěhují do Curychu. My se tam vydáme taky už za pár minut.
1: Počasí.
0: Sluníčko svítí venku, aktuálně teploty nám pomalu stoupají. 21 stupňů už je v Mostě, 22 stupňů v Dubí. Dnešní maxima 29 stupňů. Bude jasno až polojasno. Hezký den.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hes.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10.08 pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Samozřejmě musíme se věnovat hokeji. Zítra musíme fandit úplně všichni. Čeští hokejisté na závěr skupiny sice prohráli s Kanadou, tím obsadili ve skupině třetí místo. Ve čtvrtfinále nás čeká Finsko. Dokázali si ale udobřit fanoušky. Po pískotu se zápasem s Norskem je totiž během celého zápasu podporovali.
1: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to asi jedno, stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak to vlastně nehraje vůbec žádnou roli. Jako pro nás to je pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupuju, tak jak říká Beri, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Poslanci by měli rozhodnout, jestli umožní

0: Umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Ústí nad Labem představilo závěrečný účet za rok 2025. Na zámku v Zákupech na Českolipsku jsou vystavené historické kočáry. Bude jasno nebo polojasno s teplotou až k 29 stupňům. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Návrh skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit bez sankcí ukončit penzijní spoření, by dnes měla schvalovat sněmovna. Možnost ukončit penzijní spoření bez sankcí by měli mít ti důchodci, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konzolidačního balíčku. Novelu zákona podporuje i poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny.
1: Protože důchodová politika nemá být jen o opravování jednotlivých chyb, má být také o tom, aby si lidé mohli na stáří spořit v systému, kterému budou rozumět, budou mu věřit a který jim opravdu pomůže vytvořit smysluplnou rezervu.
0: Ústí nad Labem loni hospodařilo se schodkem necelých 100 tisíc korun. Příjmy města přesáhly 3,5 miliardy korun. Výdaje byly zhruba o 96 tisíc vyšší. Na pokrytí schodku radnice využije přebytek hospodaření z minulých let. Do letošního rozpočtu chce radnice zároveň přidat dalších téměř 24 milionů korun z pronájmu bytů, parkovišť nebo provozu krematoria. Peníze mají třeba na úpravy plaveckého areálu Klíše nebo projekty městských obvodů. Říká primátor Petr Nedvědický z hnutí ANO.
2: Některé to využijí na drobné investiční akce, jiné obvody to využijí třeba na úpravu kontejnerových stání nebo to využijí na opravu sportovních hřišť.
0: Rozdělení peněz budou ještě v červnu schvalovat ústečtí zastupitelé. Zámek Zákupy na Českolipsku otevřel novou stálou výstavu historických kočárů. Dlouhodobě je zapůjčilo Národní technické muzeum a jsou umístěné v loni opravených barokních konírnách. Kočáry jsou většinou z druhé poloviny 19. století, kdy panství vlastnili Habsburkové. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pietní akt v pražské Libni u památníku Antropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květence od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzdoru. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále bude hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před třetí třetinou. V té následně dvakrát inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
3: Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
0: Čtvrtfinále hraje český tým s Finskem zítra v 16:20. Počasí. Bude jasno nebo polojasno, teploty k 29 na horách do 23 stupňů. Přechodně během odpoledne čekáme zvětšenou oblačnost.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D6 u Lubence na Lounsku na 81. kilometru ve směru na Karlovy Vary je po nehodě neprůjezdný aktuálně levý jízdní pruh a bouralo se mezi Vlčí horou a obcí Zahrady na Děčínsku na silnici 265. Střetl se tam autobus a nákladní auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Dnešní dopolední expres prožijeme na vodě a budeme v pohodě. Snad teda nedostaneme morskou nemoc. Naším hostem po 11. bude Jiří Kučera z Děčína. Ten už více než 15 let působí jako profesionální kapitán, instruktor a lektor kapitánských kurzů. Každoročně organizuje české námořní posádky, které se účastní největšího závodu historických plachtnic na světě, Brenderis Race. Plachty vykasat a vyplouváme teď do rytmu písniček, které nestárnou, budou tu Václav Neckář a Eva Farna.
4: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
6: Mám prostě

0: Vítkem, Český rozhlas Sever, s vámi 12 minut po 8 hodině. Možná chodíte do zoologické zahrady, možná máte rádi lední medvědy, ale víte, jakou barvu kůže mají lední medvědy? Možná vás to překvapí. Co v učebnicích nebylo, to ví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Příjemný den. Včera jste mohli na hoře Ralsko potkat hasiče, zdravotníky a vývojáře, kteří tam během výstupu testovali speciální ochranné obleky a masky. Už za chvíli od nás uslyšíte podrobnosti.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku teploty kolem 20 stupňů ve Šluknovském výběžku, 22 stupňů máme v Litoměřicích. Dnešní maxima 29, bude jasno až polojasno. Přechodně očekáváme zvětšenou oblačnost. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, hasiči, zdravotníci nebo vývojáři včera nahoře Ralsko testovali speciální ochranné oblaky a masky. V téměř 30-stupňovém horku v nich absolvovali výstup na vrchol s převýšením zhruba 400 metrů. Cílem bylo ochranné pomůcky vyvinuté odborníky z Jablonece nad Nisou otestovat v náročných podmínkách.
1: Nazdar, Máro.
2: Čau, čau.
1: No nebo je, na tebe taky dojde, a tamhle zelenáč. Tady normálně, jak jsou na levišce, tak se podívejte, jsou tam baky s vašima jménama.
3: Nebude v tom horko?
2: Bude v tom horko, ale bude horko i bez toho. Celý ten systém funguje na bázi přetlaku, takže ta jednotka, co dodává vzduch z okolí a přefiltruje ho, tak udržuje v tomhle případě v celém obleku mírný přetlak a to je v podstatě to, co tomu člověku poskytuje tu hlavní ochranu proti kontaminaci.
3: Říká Jiří Jankele ze společnosti Malina Safety.
4: Samozřejmě, až se spotím, tak to bude jiné, ale teď se cítím dobře, to je fouklé, takže to fouká. Já jsem jmenuji Aleš Rybka. Já jsem lékař fakultní nemocnice, Hradci Králové.
3: K čemu všemu se vlastně tyhle ty obleky můžou v praxi využívat, ať už jde třeba o složky integrovaného záchranného systému?
5: Je to otázka osobní ochrany vlastně těch zasahujících. Jsou to veškeré radiační události, chemické události, biologické události. Poslední případ byl transport pacienta s podezřením na nákazu eboli.
3: Říká Čestmír Hilák z Institutu ochrany obyvatelstva. Zhruba v polovině trasy čekalo všechny občerstvení.
6: Nepotřebuješ vodu?
4: Ne? Potřebujeme s sebou vodu nahoru.
2: Vodu?
4: Nebo jedno si můžeme vzít.
2: Teď tě budeš pít? Nechceš? Vydášiš z vás to teče. Strašný.
3: Proč zrovna výstup na Ralsko? Je to poměrně daleko?
7: No proč zrovna výstup na Ralsko? Jednoduše, protože to je do kopce, je to nějaká simulace fyzické zátěže, je to ověření funkčnosti těch produktů.
3: Říká jednatel společnosti Malina Safety, Radek Malina.
7: Po tom výstupu my si pak jako sedneme a budeme vlastně diskutovat, co se jim na to nelíbí, co se může zlepšit.
3: Máte to za sebou, jaké to bylo?
8: Náročné.
3: A byla někde cestou nějaká krize?
8: Jo, člověk se přehřívá v tom obleku.
3: Stejné testování čeká hasiče a další odborníky zase příští rok. Z Ralska Michal Jemelka, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 8:30 vy posloucháte Český rozhlas na Severu. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás má Jana Moravcová. Dobrý den.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hřensko na Děčínsku připravuje zahájení plavby na lodičkách v Edmundově soutěžce. Odborná firma teď zajišťuje nestabilní skalní blok nad příchozí cestou k soutěžce. Hotovo by mělo být do pátku. První návštěvníci se na pramici svezou na začátku června. Ústí nad Labem podpoří modernizaci dvou škol. Základní školy Elišky Krásnohorské a základní a mateřské školy Nová. Podle mluvčího radnice Marka Lukiniče radní souhlasí s dočasnou půjčkou přes 19 milionů korun. Peníze mají školám pomoct s předfinancováním projektů, na které získaly dotace. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil. ČVUT v Praze otevřelo laboratoř kvantových technologií. Bude sloužit studentům, výzkumníkům i firmám, které by si chtěly vyzkoušet kvantovou komunikaci. Podle odborníků jsou kvantové sítě v podobné fázi, jako byl před 30 lety internet. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16:20. Bude jasno až polojasno, přechodně zvětšená oblačnost v průběhu odpoledne, teploty dnes do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Lubence na Lounsku na dálnici D6 na 78. a půltém kilometru ve směru na Karlovy Vary havarovala dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. A v Komenského ulici v Liberce čekejte komplikace po nehodě dvou osobních aut. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Řeknu vám pět jmen. Lenka Termerová, Oldřich Kajzer, Petr Kostka, Dana Syslová, Jan Vlasák. To je pět švestek. Tak se jmenuje nový český film. Po dlouhé době to vypadá na hezký český film, který se dostává do kin, takže můžeme samozřejmě si návštěvu kina naplánovat. Ten film má na starosti režisér a scénarista Jan Svěrák, tak se těšte. Hezký den vám všem, zítra je premiéra, ale teď ještě písničky, které nestárnou. Za chvíli Robbie Williams s Nicole Kidman a teď už Alice Springs. No tak...

0: je ranní pohoda. 8 minut po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Doufám, že pohoda bude dneska i na silnicích, i když silnice se opravují, všude uzavírky, objížďky, no hodně trpělivosti. My se teď podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na dálnici D7 u Smolnice jsme zprovoznili oboustrannou odpočívku. Řidičům nabízí celkem 94 parkovacích míst, z toho 28 stání pro nákladní auta, 52 míst pro osobní a 14 míst pro autobusy a karavany. Nové zázemí zvýší bezpečnost i pohodlí na celé trase mezi Prahou a Chomutovem. Celkové náklady jsou 118,5 milionu korun.
0: Tak schválně, kdo z vás je tam odpočine? Snad to bude plno. Hezký den vám všem i nadále šťastnou cestu.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. My se teď vydáme za vědci do terénu. Ti testují novou vakcínu proti obávané aujeskýho chorobě. Tu přináší divoká prasata, je smrtelná pro savce, zejména psy. Na vakcínu proti téhle nemoci čekají myslivci i veterináři desítky let. My pro vás máme snad dobré zprávy, které se od nás dozvíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku stále svítí sluníčko, aktuálně, když se podívám na ty teploty, tak ty jsou kolem 20 stupňů, 20 stupňů máme v Bílině, 17 až 18 stupňů máme v Děčíně. Dnešní maximální teploty 29 stupňů, bude jasno nebo polojasno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Když jeme.

0: Budou v Litoměřicích, budou v Litvínově, budou v Děčíně, už brzo, činasky. Jste s Českým rozhlasem Sever za 13 minut, 9. hodina i nadále. Hezké dobré ráno. V laboratořích terezínské firmy Dintec vznikla vakcína proti obávané aujeského chorobě. Nyní se testuje v terénu, přináší divoká prasata a pro většinu savců, kromě člověka, je smrtelná. Podle veterinární zprávy Ústeckého kraje se ročně od divočáků nakazí a následně zemře několik psů, hlavně pracovních. Myslivci tak uvedení vakcíny proti této chorobě na trh nedočkavě vyhlíží.
1: Hlásí. Gita hlásí.
2: Dvouletá Gita hlásí, že našla kořist. A myslivec Jakub Jehlička s ní takhle cvičí, aby prošli zkouškami.
3: To je bavorský barvář. Jsou specialisti na dosled zvěře poraněný.
2: Tak když vyhledává tu poraněnou zvěř, tak u ní je na snadě, že přijde do kontaktu s krví zvířete. Když to řeknu v uvozovkách, vhodný adept na chycení aujeského choroby.
3: Je to strašák všech vůdců psů.
4: Říká Jehlička. Se zájmem sleduje zprávy o vývoji vakcíny proti téhle prosavce smrtelné nemoci.
3: Až to bude, tak to bude super věc. Že?
4: Výzkumu a výrobě očkovací látky se věnuje terezínská firma Dintec už 10 let. Má za sebou testování v laboratorních podmínkách a letos postoupil vývoj do další fáze.
5: Nyní jsme ve fázi, kdy zkoušíme v terénu, v ordinacích, na klinikách.
4: Upřesňuje Daniel Zeller, vedoucí testovacího zařízení, s tím, že do studie se zapojila asi 100 psů prostřednictvím 3 veterinárních ordinací.
5: To potrvá ještě něco přes rok, potom budeme samozřejmě shromažďovat nějaká data, výsledky, údaje zpracovávat a snaha je co nejdříve předložit dokumentaci příslušnou k registraci vakcíny.
4: Vakcína je dvousložková, jedna se aplikuje na sliznici, tedy do čenichu a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat jednou za půl roku. Výzkumníci už mají první signály, že testování jde víc než dobře.
5: Máme teďka z poslední doby zajímavý případ, kdy opravdu jsme pravděpodobně pejska zachránili vakcinací, protože přišel do kontaktu s prasetem, které bylo později zastřeleno, vyšetřeno pozitivní a pes měl příznaky, což už vždycky je konec.
4: Lovecký pes Marko z Orlických hor útok viru přežil a je v pořádku, což je vlastně malý zázrak. Doteď znamenalo nakažení aujeského chorobou jistou smrt, jak říká Lenka Hanušová z krajské veterinární správy Ústeckého kraje.
6: Svědí to toho psa takovým způsobem, že je schopen si rozškrábat tělo do krve. Jsou tak zoufalí, že si dokážou třeba nohu usnout.
4: Pes v bolestech umírá, nebo je potřeba ho nechat uspat. Podle Daniela Zellera by mohla být vakcína na trhu zhruba za 3 roky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den. Jaké jsou ceny benzínu a nafty pro dnešní den? To se dozvíte ve zprávách v celou a po 9. hodině už dáme řeč. Dnešní téma školní jídelny. Tak dobrou chuť.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Dvě ústecké školy plánují modernizaci učeben, šaten nebo školní kuchyňky. Hasiči testovali ochranné pomůcky při výstupu nahoru Ralsko na Českolipsku. Senátoři dnes nejspíš podpoří odklad digitalizace sociálních dávek. Bude jasno nebo polojasno, místy i oblačno, teploty do 29 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Ústí nad Labem podpoří modernizaci dvou škol, základní školy Elišky Krásnohorské a základní a mateřské školy Nová. Podle mluvčího radnice Marka Lukyniče radní souhlasil

0: Byly s dočasnou půjčkou přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou školám s předfinancováním projektů, na které získali dotace. Návrh budou ještě v červnu schvalovat zastupitelé.
1: Základní škola Elišky Krásnohorské plánuje rekonstrukci a modernizaci školní kuchyňky, včetně navazujících prostor. Součástí projektu bude například výměna podlah, opravy stěn nebo nové vybavení. Základní a mateřská škola Nová chce upravit vestibul a šatny, modernizovat učebny nebo vybudovat učebnu digitálních technologií. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Hasiči a zdravotníci včera na hoře Ralsko na Českolipsku testovali speciální ochranné masky a obleky. V téměř 30-stupňovém horku v nich vystoupali na vrchol, čekalo je převýšení zhruba 400 metrů. Chtěli tak ochranné pomůcky, vyvinuté firmou z Jablonce nad Nisou, vyzkoušet v náročných podmínkách.
2: Normálně bychom to nosili s holinkama, ale pro výstup budou pohodlnější tenisky.
3: Lidi z praxe se seznámí s těmi prostředky a můžou k tomu říct nějakou poznámku, nějaké doporučení, nějaký návrh dalšího vývoje.
4: Říká Čestmír Hilák z Institutu ochrany obyvatelstva. Jak to zatím jde?
5: Výborně.
4: Co bylo nejhorší?
5: Já jsem tak dobře připravený a tohle je tak dobrá věc, že nic.
4: Popisuje dojmy liberecký hasič Roman Kupec. Stejné testování čeká hasiče a další odborníky zase příští rok. Z Ralska Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Senátoři dnes nejspíš podpoří odklad digitalizace sociálních dávek a také stanovení pevné výše předporodní rodičovské. Doporučil jim to sociální výbor. Změny navrhl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj totiž není možné dodržet plánovaný termín digitalizace. Od pevné výše předporodní rodičovské si slibuje předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotné ženy. Za litr benzínu zaplatí řidiči v průměru 44 korun a 56 haléřů, vyplývá to z oznámení zveřejněného na stránkách ministerstva financí. Maximální cena nafty je nařízením stanovená na 41 korun a 43 haléřů za litr.
6: Počasí.
0: Dnes bude na severu většinou jasno nebo polojasno, během dne místy i zvětšená oblačnost, nejvyšší denní teploty do 29 a na horách do 23 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 141 cm, průtok byl 98 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav Ústí dnes 130 cm.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Lípě v Barvířské ulici havarovala dvě osobní auta a komplikace přetrvávají na D6 u Lubence na Lonsku ve směru na Karlovy Vary. Nehoda je na 78,5 km.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dopoledne. Dáme řeč, navštívíme školní jídelny. Co jste rádi ve školní jídelně jedli, ano, pak tak, Janě, ty jsi měla ráda buchtičky se šodo, že ano?
0: Jak to víš, no. Přesně tak. A takový ty klasicky sladký jídla, takže takový ty šišky se strouhankou. Yeah. Nám dělali ty šišky se strouhankou a loni jsem si to tak nějak jako udělala doma a moc nám to chutnalo všem.
7: No a naopak, co jsi moc ze školní jídelny neměla ráda?
0: Ale tak nikdo asi nejedl polívky, ne? Nebo ty jsi jedl polévky?
7: Jak který?
0: Já jsem teda nejedla ve školní jídelně polévky a teď je mám ráda.
7: No vydá, no tak si dáme buchtičky se šodo, nejen to. Volejte, jak už jste měli školní jídelnu, co jste měli nejradši a naopak. Naše telefonní číslo je 475 212 212, dáme řeč. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Michal Tučný, teď Iva Ferilingová a Meky Žbirka.
6: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, s vámi školní jídelny, to je dnešní téma. Jak na ně vzpomínáte, co jste měli rádi? Naopak, já docela rád chodil do školní jídelny. Každé pondělí jsem studoval jídelníček na celý týden, co nás čeká. Do té jídelny jsem chodil v osmdesátkách a to jsme tenkrát neměli možnost výběru jako dneska. Prostě jsme dostali na talíř, co se ten den navařilo. My jsme se vás v ulicích našich měst ptali, jak vzpomínáte na školní jídelnu, co vám chutnalo? No to se ptala Kateřina Klabzubová v Ústí nad Labem.
1: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
2: Jak vzpomínáte na školní jídelny? Chutnalo vám tam něco nebo ne?
3: No, nechutnalo.
2: A co konkrétně?
3: Čočka.
2: Vzpomínáte nějak na školní jídelnu?
3: No.
2: A chutnalo vám tam něco?
3: Já bych řekla, že všechno. Určitě. Určitě bylo to zdravější a lepší, jak je to dneska určitě teda, jo?
4: No, já jsem nechodil do školní jídelny, takže bohužel.
2: Vzpomínáte nějak na školní jídelnu?
5: Velice dobře.
2: A co vám tam chutnalo?
5: Všechno, kromě tresky.
6: No, vzpomínám. Bylo to docela prima.
2: A je něco, co vám chutnalo?
6: No, já myslím, že tak něco s bramborovou kaší.
2: Vzpomínáte nějak na školní jídelnu?
7: No, já ne, já jsem 5 let doma.
8: No, málo.
2: Chutnalo vám tam něco?
8: Nechutnalo mi jídlo.
2: Přímo, co vám nechutnalo?
8: Špenát.
0: Tak už jsme tam měli ten špenát, čočku, co vám chutnalo či nechutnalo ve školní jídelně, jak na ní vzpomínáte, volejte 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, školní jídelny, to je dnešní téma. Já chodil do jídelny na 14. základku v Mostě. Na Gimplu jsme tak chodili do jídelny na Zahraženech, pak jsem ještě chodil do jídelny na 10. základku, kde jsem rok učil. A co mě jako první napadne ze školní jídelny, tak už probrané buchtičky se šudo. A taky vím, že maso jako moc nefrčelo, nevím proč, ale někdy nám to fakt maso nejelo, hlavně když bylo takové tuhé. Pojďme na první telefonát. Pavla z Neratovic je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Já už jsem starší ročník, za pár dní mi bude 75 a vzpomínám si na školní družinu.
0: Ano.
1: Když mi bylo těch 6 a já jsem s vojčetem brácho do první třídy, táta tam učil na škole a to byla jídelna, kde byl kantorský stůl a tam dávali ty kuchařky samozřejmě jaký ty porce lepší a táta můj vždycky se dal mezi děti, protože to nemohl psychicky unést, že oni mají lepší. Co jsem teda nemohla polknout, byla mrkev s vepřovým masem a bramborem, ale to byly v zeničku, to byly kusy masa tlustýho, tvrdýho, mezi tou nasekanou mrkví a ty brambory byly úplně suchý. Ale co tam měli dobrý, tak to měli rajskou polívku z rýží. Představte si z rýží. Tam mi chutnala. A potom měli dobrou koprovku. A tam byla kuchařka Slovenka a ta vždycky říká, polievočku, chceš polievočku? No a potom jsem zažila další a další prostě jídelny ve škole, na zdravce, že jo, internát, pak menza. Ale můžu vám říct, že teda jako ty nemocniční blasy, které se vařily v roce 60 v nemocnicích, tak to ta jídelna školní byla lepší. To bylo strašný, no ty lidi byli opravdu chudáci. Mm-hmm. A já jsem byla zocelená špitální stravou, takže prakticky jako jsem to celkem přežila, ale teď tady, když mi třeba vypravujou, co mají tí, jako v jídelnách, tak to mají teda úplně třeba ze třech jídel výběr, to tam vůbec.
0: Ano.
1: No, to vůbec jako nepamatuju, ale říkám, jako byla to legrace, když se jenom přistala ta mrkev, ale víte, kde jsem se naučila jíst tu mrkev s tím bramborem, když jsem pracovala po letech jako sestra u starých babiček,
0: ano.
1: Tak tam dělali výbornou mrkev s masem, to maso bylo libový mletý. Já jsem chodila do kuchyně pomáhat, když jsme dávali snídaně, tak jsem viděla, z čeho to ty holky dělají, opravdu to byla kejta, bylo to umletý, ta mrkev byla dobrá, to bylo tak chutný a tam jsem se to naučila, jsem se přímo libovala na té mrkvi s tím masem. Tak no, to je asi všechno,
0: krásný,
1: přiju vám všem hezký léto a hezký den.
0: Taky, mějte se, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak jsme to krásně probrali s paní Pavlou, napsala Jitka na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Já měla ráda svíčkovou, rajskou. Každé pondělí jsme měli sladké jídla, to jsme si vybrali, jaké jídlo chceme. Neměla jsem ráda brokolici, hráškovou polévku, ale některé polévky byly dobré. Tak na co vy vzpomínáte ze školní jídelny? Volejte 475 212 212, dáme řeč. Napsat můžete i mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Ano, společně jsme ve školní jídelně. Co jsem neměl rád, tak to byla hrachová kaše, když dneska miluju luštěniny, miluju čočku, hrachovku si dám, ale hrachovka v té jídelně fakt dobrá nebyla. A pak si přesně pamatuju na ten moment, kdy nám kuchařky nandávaly obrovské karbanátky po dvou, po třech. Říkal jsem si, co se děje, tolik karbušů, no zakrojili jsme a oni byly zeleninové. Pojďme na další telefonát. Zdeněk z Ústí nad Labem je na telefonu. Hezký den, zdravím.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak vzpomínáte na školní jídelnu?
2: Ježiš, ani mě to neříkejte, já jsem chtěl navázat na paní, co byla přede mnou tady, co volala.
1: Ano,
2: přesně to samý, a do dneška to nemůžu, je mi teda přes 70 už, ale když dostanu nebo někdo udělá dušenou mrkev s bramborem, ale my jsme k tomu mývali hovězí, tak prostě do dneška nejsem schopný to pozřít.
1: Nemůžete.
2: Jo, to jako...
1: Takže dušená mrkev. A měl jste tam něco rád vůbec ve školní jídelně?
2: Já jsem měl rád vomáčky.
1: Ano.
2: Děvčičky ze šoudou.
1: Jo.
2: No, zemlbábu a takovýhle ty
1: sladký.
2: No.
1: Spíš sladký.
2: A... jako když byla, no my jsme tu mrkev jsme měli tak jednou za 14 dní, ale prostě nebyl jsem schopný to prostě pozřít, jo.
1: No jasně, no jasně.
2: Já už pak jdu už od pohledu.
1: A jen tak mimochodem, kam jste chodil do jídelny?
2: Tady na 14. základní do družiny.
1: Jo, jasně, dobře. No tak já vám popřeji, aby už jste se s tou dušenou mrkví nikdy nesetkal. Díky.
2: To ne, sice normálně mrkev teda s ním, salát, všechno, když je polívce vyvařená s ním, ale jak je dušená mrkev, vidím toho kalíři, tak se nedělá špatně.
1: Dobře, díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Tak jo, naschledanou.
1: Milena napsala, již v základní škole v Praze na Červeném vrchu jsme chodili pomáhat kuchařkám. Moc se mi to líbilo při výdeji polívky, nalévání pití i odběru použitého nádobí. Po letech vyučení v oboru jsem v posledním pracovním poměru v Jizerkách a hejnické základní devítileté školy byla vedoucí kuchařkou, práce v super mladém kolektivu. Dvě jídla jsme vařili a dětem chutnalo, že si dávali půl porce jednoho a pak druhé. To je největší obměna kuchařkám, když si děti pochutnají a vracejí prázdné talíře. No a ta jídla, buchtičky s krémem, rajská z kolínky, kuře s bramborovou kaší, šunkofleky, plněné povidlové knedlíky, vždycky děti zbaštily bez zbytku. Ráda vzpomínám na tyhle časy ranního vstávání a dojíždění na kole z Bílého potoka. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč. Jak vy vzpomínáte na školní jídelny?
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Dnešní téma školní jídelny, na telefonu gurmán, náš kolega Láďa Hruška. Láďo, zdravím, hezký den.
2: Hezké slunečné dopoledne.
1: Tak kam jste chodil do školní jídelny?
2: Tak já jsem chodil do školní jídelny, chodil jsem na obědy v základní škole v městě Králové, kde jsem de facto i pak později vyučoval.
1: Aha, takže no. Tu školní jídelnu znáte ze všech možných i nemožných stran?
2: Ano, ze všech úhlů pohledu a dokonce úsměvně paradoxně dneska tam dělá hlavní kuchařku moje kamarádka.
1: Je, to je hezký. Tak zaspomínáme na oblíbené jídlo. Oblíbené jídlo bylo které?
2: Já jsem si vychytal ten jídelníček, takže jsem chodil na obědy hlavně v pátky, ano. Kdy jsme měli sladké pátky a prostě nejlepší buchty makové dělala babička a ve školní jídelně. A de facto já jsem ten mák, ho miluji dodnes, i dneska jsem měl ke snídani vlastní makový jogurt si dělám s jahodami a škubanky s mákem, ty jsem vlastně nejedl od školní jídelny a vlastně nudle s mákem. Prostě já ten mák mám rád, no, mám k němu takový zvláštní vztah.
1: Jo, takže sladký hlavně. A co jste naopak nemusel, když se ve školní jídelně uvařilo?
2: No, nemusel jsem paradoxně, dodnes nevím proč, takové ty rýžové nákypy nebo žemlovky.
1: A co třeba hrachová kaše a takovýhle ty klasiky?
2: Tu nám tam moc nevařili, ale miluju. Hrachovou kaši miluju a pak samozřejmě každý se musel projít tou nedovařenou rýží a úho omáčkami, ale tak to patřilo ke standardům socialistické jako kuchyně, takže s tím se muselo počítat, že to prostě někdy v tom týdnu na nás vyjde. No.
1: Ano, a kontroloval vás někdo, jestli dojídáte?
2: No tak já jsem chodil do školní jídelny za dob socialismu a pak na přelomu, takže samozřejmě byla nad náma přísná ruka a takové ty hlášky typu, co by za to dali děti v Africe, dojeste to tuhé maso, takže ano, byla nad námi přísná ruka.
1: No a teď vaše kamarádka je vedoucí školní jídelny, tam je to teď asi úplně jinak, taky tam mají na výběr z několika jídel děti každý den, nebo?
2: Ano, je to trošku jinak a co od ní vím, tak děti mají rády dneska zdravou stravu, takže to, co za nás se nevařilo, takové ty kuskusy nebo zeleninové saláty, tak to dneska děti milují.
1: No vida, tak jsme si pochutnali i s vámi. Díky za telefonát a dneska k obědu, ať vám chutná. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuju, dobrý poslech, dobrou chuť.
1: Tolik Láďa Hruška na Českém rozhlasu Sever. I vy zavolejte 475 212 212. Vzpomínáme na školní jídelny.

0: Český rozhlas Sever s vámi, školní jídelny, jednu polívkou, když jsme u polívek, jsem fakt neměl rád. Vypadala jako oblíbená knedlíčková, ale ony ty knedlíčky byly zdroždí, to fakt nešlo, to mi nejelo. A samostatnou kapitolou bylo pití, já raději nepil, protože ty skleničky moc čistě nevypadaly. Při vrácení tátu s jídlem nechyběl u okénka takový zapáchající hadr. Už ani nevím, k čemu byl asi, aby jsme ten tác omyli. Pojďme na další telefonát. Alena z Kralup nad Vltavou je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den. Já jsem byla ve školní jídelně v České Kamenici v roce 46.
0: Ano.
1: Jsme bydleli, byli jsme na osadě od Hasalova sondu a bydleli jsme v České Kamenici ve škole.
0: Ano.
1: A tam nám taky vařili. Vařili nám tam, to jsme neviděli kde, protože jsme spali ve třídách, tam jsme to měli uspořádaný, to byl ten Hasalův sond.
0: Ano.
1: A vařili nám tam jako hodně od umrli. Dostávali jsme takový balíčky a ty byly velmi dobrý. Byla tam čokoláda v tom, takže vždycky ten oběd se jako zastínil těma dobrýma balíčkama.
0: Jo, takhle.
1: No, v roce 46 jsem tam byla. To byla v České Kamenici ve škole.
0: Jo. A ještě, když se vás zeptám, na jaký jídlo teda vzpomínáte nejradši konkrétně?
1: Vzpomínám tam nejradši na bramborovou kaši a dávali nám k tomu takovýho opečenýho buřtika.
0: Aha, takhle. A naopak bylo nějaký jídlo, který jste moc nemusela?
1: Prosím?
0: Který jste moc nemusela, jestli bylo nějaké jídlo?
1: No ne, to bylo těsně po válce. My jsme byli vycvičený na jídlo všelijaký.
0: Jasně, rozumím.
1: To dobře. Nebyly nějaké zvláštnosti. To se vařila bramborovou kaši, nám dávali polévku někdy jenom.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Nemohu si na to naříkat, vzpomínám na to opravdu hodně.
0: Dobře, já vám moc děkuji za vzpomínky a za telefonát. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Napsala nám paní Marcela, na školní jídelnu ze 60. let nemá moc dobré vzpomínky. Nejhorší byly jako příloha modré, namrzlé, moučnaté brambory, ale ze všeho nejvíc je vzpomínka na špenát, který jím nyní již bez problému. Ale tenkrát to byla šedozelená hmota bez chuti. U okénka, kde se vraceli talíře, seděla vychovatelka a ty musely být prázdné. Tak se jí stalo, že špenát skončil pod stolem. Dnes se rozjím, ale tenkrát to bylo ze zoufalství. Ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč, jak vzpomínáte na školní jídelnu.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Český rozhlas Sever s vámi, školní jídelní dnešní téma. Jako malý školák jsem měl fakt trauma, jestli ten tác s jídlem neupustím, jestli ho unesu, donesu do cíle, nikdy mi nic nespadlo. Jako kluci jsme byli oblíbení u holek, protože učitelky, které hlídali, kontrolovali, jestli jsme všechno snědli, tak holky nám to jídlo podstrkovaly. A nesou samozřejmě školní jídelny o něčem jiným. Dcery vyprávě, že mají na výběr ze tří jídel, tak samozřejmě tiše závidím. Pojďme na další telefonát, na ten poslední. Irena z Roudnice nad Labem na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Dobrý den.
1: Tak já jsem uklízela ve škole a na potřeby pro úklid jsem měla vedle jídelny.
0: Ano.
1: Děti to zjistili, tak byli tak mazaný, že vzali veliký ten takový kryt, co je ve vejšce květináče, co největší. Měli ho mezi sebou a co nesnědli, aby u vychovatelka viděla prázdný talíře, tak to do toho dávali a museli sebou nosit utěrky, aby si mohli utřít ruce. Tak to vždycky jeden zakryl. No a přinesl mi to do toho a tam mi to sypali do kyblíko, já to nosila domů zvířatům.
0: Jo, takhle, takže
1: takže jsem je takhle kryla.
0: Jo, takhle.
1: Jo, takže no, jsem je takhle kryla. Nikdo na to nepřišel. Jako byli mezi sebou tak hodný, že na sebe nikdo nic neprásknul.
0: No to je krásný.
1: A vždycky bylo dobře, že dojedli. Ale jako, když byl špenát, někdo sněd, někdo nesed, odnesl. A co dělali z mrkví, tam vyjedli brambory, maso a mrkev někdo vrátil. Jo?
0: Jo,
1: ale
0: jo.
1: Jako sladký jídla a takový to nezbejvalo.
0: Jo, a když vy sama zazpomínáte na svou školní jídelnu, co jste měla ráda?
1: No tak já jsem měla ráda sladký, tak to
0: ano.
1: Jsem jako mývala ráda.
0: Ano.
1: Špenát, mrkev to taky, protože to jsme doma hodně maminka vařila. A teďko jsem byla v nemocnici a můžu vám říct, že když jsem dřív byla v porodnici s dětma, je mi 71, tak to se nedá srovnat. Teď bylo tak perfektní jídlo v nemocnici, že jsem i řekla dětem, nic mi nevozte, byla jsem tam skoro 3 týdny. Jediný, co mi přivezli, bylo vždycky zrnkový kafe.
0: Jo,
1: to proceděli a přivezli mi to v termosce a přivezli mi kafe, tak to jsem si jako pochutnávala, ale jinak jako se nedá říct, že něco by tam jako bylo špatně.
0: Jo.
1: No a v té škole na to vzpomínám ráda, protože když jsem pak končila, tak děti mi přinesli kytici a děkovali, že už takovou uklizečku tam mít nebudou.
0: No tak to je krásná pochvala. Díky moc za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Ještě nám napsala Růženka z Brandýs nad Labem, jsem ročník 80 a jídelnu jsem doslova nesnášela. Obrovské kusy tvrdých brambor, divné omáčky, rýže tvrdá, když byly buchtičky s krémem, tak byly obrovské a malinko krému. Polévka s drožďovými knedlíčky, tu chuť cítím dodnes a to samotné droždí jím od malička. Vždy nás kuchařky vracely a tím to dojíme, ale byla tam jedna hodná malinká kuchařka, ta vždy zavolala: Růženko, tak pojď. Jediná rajská omáčka mi chutnala, ani čaj nebyl snad čaj. A ještě tady Petr i Míla vzpomínají na mlíkovou polívku, tak tu jsem snad nikdy neměl. Tak díky moc za dnešní vzpomínky na školní jídelny.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Tohle je písnička romantická jako Úho. Ano, i Úho jsme měli ve školních jídelnách, zaspomínáme na něj možná i s Lenkou Šobovou. Hezký den, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, co je na takové univerzální hnědé omáčce romantického, Zdeňku?
0: No, vypadá hezky a chutná taky dobře, mě chutnala třeba.
1: Nevypadá hezky, ale je pravda, že jako nikdy jsem proti ní nic neměla.
0: Co jsi měla ráda v jídelně školní?
1: Já jsem vlastně asi jedla jako úplně všechno, kromě zelňačky.
0: Ano.
1: U té jsme se tam potkávali s Danielou Drdovou, že jako to musíme dojíst a stály nad námi přísné paní učitelky na prvním stupni. A já vždycky, když na to vzpomínám, tak Danča říká, co blbneš, ty jsi tam byla jenom s tou zelňačkou, já tam byla denně. No, tak...
0: Takže jenom hrachovka ti nedělala problém?
1: Ne, já mám tyhle věci ráda. Naopak, naopak hrachovku, když někde vidím, jako už jsem dlouho nebyla na obědě v restauraci, ale když je někde v hotovkách, tak já si ji dávám moc ráda. No,
0: takže to je výborný strávník, Lenka. Po 10. hodině, co nás čeká?
1: V dopoledním expresu pohádky. A když ty se ptal, tak jakou pohádku si měl jako kluk nejradši?
0: Já jsem měl krkonošské pohádky rád.
1: Jasně. Tak možná i na ně letos dojde na kadaňském pohádkovém festivalu. Jestli ano nebo ne, se dozvíme v reportáži, kterou natočil náš regionální stopař Robin Rerich.
0: Tak se těšte i na zítřek. Zítra probereme doplňky stravy. Kolik těch vitamínů, těch pilulek denně berete. Už zítra v pořadu dáme řeč. Český rozhlas Sever. Písně.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Senát projedná odklad digitalizace sociálních dávek. V Mostě otevřou v příštím školním roce méně přípravných tříd na základních školách. V Terezíně chystají výstavu pohlednic, vernisáž je zítra odpoledne. Dnešek bude jasný nebo polojasný, místy i oblačný s teplotou do 29 stupňů. Krásné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské do 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. To má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Méně přípravných tříd otevřou od září na základních školách v Mostě. Podle vedení to souvisí s novelizací školského zákona v oblasti odkladů povinné školní docházky.

0: roušky. Přísnější pravidla platí právě od nadcházejícího školního roku. Omezení počtu přípravných tříd má podle ministerstva školství vést k omezení zbytečných odkladů a k tomu, aby více dětí nastupovalo do první třídy v řádném termínu.
1: Podle odboru školství mosteckého magistrátu je letos na školách v Mostě 11 přípravných tříd, nově jich bude jen 7. Po jedné na základních školách Svážná Jakuba Arbesa Vítězslava Nezvala obránců míru Komenského a dvě třídy budou fungovat v základní škole u stadionu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
0: V Terezíně ve výstavních prostorách 4. dvora Malé pevnosti zítra začíná speciální umělecká instalace. Projekt německých autorů Clary Tabordy a Petera Baera nese název Pohlednice z Terezína. V Malé pevnosti bude podle mluvčího památníku Stanislava Lady k vidění do konce tohoto roku.
2: Dvojice německých umělců z Berlína po dobu několika měsíců fotila analogovou kamerou kompletně všechny dveře, vrata Terezína a podaří se všechny ty dveře vtěsnat vlastně do jedné cely, takže tam bude, bych řekl, takový jako dvojník toho města.
0: Senát dnes probere návrhy na státní vyznamenání. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS senátoři na doporučení organizačního výboru projednají přes 100 jmen. Své návrhy posílá každoročně Senát i sněmovna prezidentovi. Senátoři letos pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu anebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou.
3: Počasí.
0: Počasí pro dnešek na severu Čech bude jasno až polojasno. Během dne hlavně na severu kraje očekáváme přechodně i zvětšenou oblačnost. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Přetrvávající komplikace očekávejte řidiči na D6 u Lubence na 79. kilometru ve směru na Karlovy Vary je nehoda dvou osobních aut. Jeďte opatrně nejen tam, i všude jinde na severu. I dál šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Do Kadaně za pohádkami, ale i do Hřenska na start nové turistické stezky vás dnes zavedeme v dopoledním expresu. Poradíme, co s oteklýma nohama i jak se stát lodivodem. Písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Gott a Pavel Didovič. Jako první nám ale ódu na hazard zaspívají Richard Miller a Ivan Tásler. Jako kníže Rohan v úvodu středečního dopoledního expresu. Dobrý den s Českým rozhlasem Sever.
3: Dopolední expres s Lenkou Šo-

0: Pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Pokud nemáte možnost podívat se na hodinky, tak vězte, že máme 12 minut po 10. A v dopoledním expresu si teď představíme dalšího ze spousty slavných Severočechů. Tentokrát díky Milanu Knotkovi zabrousíme do světa výtvarného umění.
1: Slavní Severočeši.
2: Nacisté ho pronásledovali jako žida, komunisté jako modernistu. Karel Reiner je dnes považován za jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století. Narodil se v roce 1910 v Žadci. Stal se doktorem práv. Celý svůj život ale spojil s hudbou, kterou studoval u Aloise Háby a Josefa Suka. Ve 20. a 30. letech byl součástí československé hudební avantgardy. Jako pianista a skladatel scénické hudby působil v legendárním divadle E.F. Buriana. V prvních letech druhé světové války pracoval jako redaktor v židovské náboženské obci. V roce 1943 byl deportován do terezínského koncentračního tábora. Byl zde vychovatelem mládeže v domově pro chlapce. Dál skládal a se svými svěřenci inscenoval Erbinovy pohádky Král Tchoř a Otesánek. Na konci války přežil pochod smrti. V roce 1945 působil jako hudební referent kulturní politiky a svobodného Československa. Jako skladatele ho však režim obvinil z formalismu, který byl v rozporu s tehdejším preferovaným socialistickým realismem. Reiner byl nucen avantgardu opustit. Používal tradičnější harmonii a více melodiky. Psal instrumentální, vokální i scénickou hudbu, masové písně, hudbu k dokumentárním filmům i pro děti. Právě jeho pozdní tvorba je dnes často považována za nejhodnotnější. V roce 1967 získal titul zasloužilého umělce. O dva roky později vystoupil z KSČ. Zemřel v roce 1979 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dnes vás v naší turistické rubrice vezmeme na novou turistickou stezku z českého do saského Švýcarska, přesněji z Hřenska do Šmilky. Cestu si teď můžete projít s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší kolegyní Evou Bucharovou.
2: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
3: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
2: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
3: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
2: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
3: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
2: Na lavičku.
3: Na lavičku a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
2: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
3: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Cirkelstein. A za Cirkelsteinem vidíme velký a malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
1: Popisuje výhledy z dlouhého rohu z vyhlídkového místa na nové stezce z Hřenska do Šmilky nebo obráceně mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

0: Regionální stopař.
1: V Kadani začal kadaňský pohádkový festival. Hlavním tématem už pátého ročníku tohohle festivalu je řeka plná pohádek. Do pátku se v Kadani logicky bude promítat, ale na pódiu za kinem Hvězda se bude taky tancovat s tanečníkem Janem Onderem. Právě kino Hvězda už v zahajovací den, tedy v úterý, zaplnili děti. Především ve chvíli, kdy se objevil pro Kadaň už typický hrdina, tedy Maxi Pesfík.
2: Za lesem, jak víme, není domeček, ale rybník. Až za druhým lesem je domeček. No koukejte, koukejte, jak ten pes zase vyrohl. Dejte tu potvoru pryč, nebo mě zežere.
3: Dva lidé, kteří jsou blízcí právě Maxi Psufíkovi, mají spojitost s Kadaní.
4: Vysvětluje Michal Wolter, ředitel kadaňského pohádkového festivalu.
3: Pan Čechural napsal Maxi Psufíka v Ahníkově, který je vlastně tady nedaleko Kadaně a patřil vlastně do katastru Kadaně. A hlasem toho Maxi Psufíka je pan Josef Dvořák. Sice se tady nenarodil, ale vyrůstal tady a vlastně jeho první herecké role byly tady právě v Kadaně. Jinak bude tady spoustu filmů, bude tady spoustu pohádek a budou tady hlavně rozářená očka těch malých dětí, což si myslím, že bude to největší takový to wow.
4: Festival není čistě komerční záležitost, ale je tady dobročinný podtext.
3: Festival je čistě charitativní.
5: Výtěžek z festivalu připadne charitě, připadá jí každý rok. Jsme tady už třetím rokem letos vlastně a každý rok pomáháme někomu jinému. Letos připadla pomoc právě Zdenečkovi.
4: Vysvětluje Denisa Svoudová, ředitelka Charity Kadaň.
3: A my bychom mu chtěli z těch peněz pomoci v jeho rekonvalescenci, co se týče třeba lázní nebo nějakých rekondičních pobytů, co se týče diety, protože on potřebuje i dietní stravu.
4: Jmenoval Michal Wolter konkrétní směřování pomoci s tím, že by rád, aby výsledná částka překonala tu loňskou. Minulý rok se podařilo vybrat přes 114 000 korun. Z Kadaně Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Karel Gott v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. 10 hodin a 40 minut a před námi jsou dnešní babské rady Jarky Vykoupilové. To krásné počasí posledních dní většině z nás dělá radost, ale může sebou nést i nepříjemné věci. Když je takové vedro, spousta lidí trpí třeba na otoky nohou. Jak s nimi bojovat, poradí Jarka.
1: Babské rady.
2: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever.

0: Tahle písnička skupiny Kabát se jmenuje Malá dáma a je vlastně velmi příhodná, protože co si budeme nalhávat, Slávka Brádlová do výšky mnoho nenarostla, za to ale neustále narůstá její kulturní přehled a protože ho má tak veliký, tak se s námi o něj může dělit. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, díky za ten úvod, no je fakt, že co rozměru se týká, tak do té výšky nic moc, podle pasu 162, ale co mi chybí do výšky, to já nahradím šířkou.
0: Já myslím, že tam jsme jako v jednom klubu.
1: Tak, ale pojďme k té kultuře. Titul komedie Na každého se jednou usměje. Člověk má tendenci doplnit štěstí. Ale v titulku to opravdu není, i když ve hře zřejmě ano. A je to divadelní představení, které se odehraje dnes v Zámeckém parku v Roudnici nad Labem, začátek 19.30, až přece jenom trošku potemní obloha. A je to příběh dvou celoživotních smolařů a doslova se píše, kteří nemají domov, perspektivu, dokonce ani čisté ponožky.
0: Příběh o smolařích má ovšem velké štěstí na počasí, protože si myslím, že ten dnešní večer je naprosto ideální pro to, aby člověk vyrazil na divadlo někam pod hvězdy.
1: Tak a krom toho, co tedy ti smolaři nemají, tak ale mají jeden druhého, naději a humor. Veronika Jeníková, Zdeněk Žák, takže dobré obsazení. Pak bych pozvala do dalšího divadla, tentokrát tedy ne pod hvězdnou oblohu, ale pod strop Městského divadla v Chomutově, začátek také 19. hodina. A je to Sex pro pokročilé dvojka aneb Vzhůru do divočiny. Tak kdo zná tu jedničku, příběh manželů Alice a Jindřicha, kteří chtějí tak trochu oživit ten svůj vztah, tak tohle pokračuje. Karel Roden, Jana Krausová a Kristýna Badinková-Nováková a já si myslím, že už první ta dvě jména stojí za to a že se člověk může spolehnout, že to bude dobré představení.
0: To je představení, které bývá neustále vyprodané, nebo alespoň ten první díl byl doslova na roztrhání.
1: Určitě praští diváci mají trošku smůlu, ale myslím si, že Chomutovští do toho Městského divadla, že třeba šanci ještě mají. Přiznám se, stav lístků jsem nekontrolovala, takže stačí se zeptat nebo zavolat přímo tam. Pak bych pozvala do Duchcova, do informačního střediska, kde už od rána zahájili výstavu Kasanovské slavnosti a vy. A jsou to situační fotografie z uplynulých ročníků těch kasanovských slavností. Když to nestihnete dnes, nic se neděje, výstava potrvá do 27. června a řekla bych, že je to takový startovací impuls pro letošní kasanovské slavnosti, které budou tuším 12. června.
0: A neb koukejte se začít těšit.
1: Asi tak. No a nemohu vynechat Ústí nad Labem, divadlo města od 19 hodin, My Fair Lady. Krása vždycky velká, viděla jsem a musím říci, že tedy Tomáše Christiana Brázdu jako profesora Higginse a Petra Matuška jako plukovníka Pickeringa, to je rozkoš sledovat, protože tihle dva na sebe slyší a ten text základní jim umožňuje opravdu krásnou interakci.
0: To je to představení, ve kterém se blízkne i Peťa Liftner?
1: Přesně, on sice alternuje s Ondrou Rumlem, ale dnes tedy bude Petr Liftner v roli Freddyho, který právě tu Elizu tak strašně miluje a nějak to pořád nevychází. No a Elizu zpívá Jakuba Šeniglová a tady řeknu takovou informaci nad plán. Jakuba Šeniglová, slovenská sopranistka, se v prosinci zasnoubila s Braganiolou, s Michalem Braganiolou.
0: Je, tak i trochu bulvárních informací. Ona se opravdu jmenuje Jakuba.
1: Jakuba, ano.
0: To je hezké.
1: Kubička.
0: To jsem nikdy neslyšela. No tak Kubičkám, které nás náhodou poslouchají a taky všem Valdemarům a Vadimům, kteří mají dneska svátek, na závěr toho kulturního přehledu všechno nejlepší. A Slávce, hezký den.
1: Napodobně.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Terezínská firma Dintec začala s testováním vakcíny pro psy proti aujeckého chorobě, přenáší divoká prasata. V Liberci zítra začíná projekce snímků z Mezinárodního NISA Film Festivalu. Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Dnešek bude jasný nebo polojasný s teplotou do 29 stupňů. Pěkné středeční dopoledne, jsou tu zprávy, u nich vás vítá Jana Moravcová. Firma Dintec Terezína začala s posledním kolem testování vakcíny proti aujeského chorobě u psů. Vyvíjela ji zhruba 10 let a testuje ji na stovce psů z celé republiky. Aujeského chorobou přenáší divoká prasata a je pro savce s výjimkou člověka smrtelná. Kdyby mohla očkovací látka přijít na trh, upřesnil vedoucí testovacího zařízení Daniel Celer.
4: Příští rok bychom měli ukončit klinické hodnocení v terénu, potom je zpracování výsledky a pak se předloží k registraci státní autoritě, což je pro nás USKVB v Brně pro veterinární přípravky. Hrubý odhad, dejme tomu 2-2,5 roku nejdřív.
3: Lidé v Liberci zítra v Severočeském muzeu uvidí soutěžní snímky na Mezinárodním NISA Film Festivalu. Ten se každoročně koná ve městech regionu NISA v Německu, Polsku a taky Česku. Liberec nabízí divákům program ve čtvrtek a pátek a uvidí třeba snímky Karavan nebo 1+1+1. Kde jinde můžou lidé festival navštívit, říká organizátorka Hana Antušová.
5: V České republice ve Varnsdorfu, v Německu například v Žitavě, v Budyšíně a v Polsku ve Šieňavce, případně v polském Zhořelci. Vybíráme prvotiny nebo maximálně druhé snímky začínajících autorů. Tak mají šanci se zviditelnit a navázat nové kontakty.

0: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu a nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v New Yorku se svým čínským protějškem Wang Yiem. Mluvili mimo jiné o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý ze špionáže, i o cestách českých politiků na Tchaj-wan. Na ostrov v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil. Macinka zdůraznil, že česká vláda nemá s tchajwanskými představiteli žádné oficiální kontakty a že podporuje politiku jedné Číny. Podle šéfa čínské diplomacie chce Peking s Prahou spolupracovat na oživení tradičního přátelství.
1: Počasí.
0: Na severu bude dnes převažovat jasno nebo polojasno s teplotou do 29 a na horách do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Liberci se bouralo v Jungmanově ulici a komplikace přetrvávají taky na D6 ve směru na Karlovy Vary u Lubence na Lounsku na 78. kilometru. Čekejte tam komplikace po střetu dvou osobních aut. Jeďte opatrně, já vám přeji i dál šťastnou cestu a příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Kam v takovém báječném počasí vyrazit jinam než k vodě nebo na vodu? Právě tam vás vezme dopolední expres Českého rozhlasu Sever v následujících minutách. Čeká nás totiž povídání s hostem, který je na vodě jako doma. Profesionální kapitán Jiří Kučera v našem vysílání už po písničce Hany Zagorové.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Kapitáne, kam s tou lodí, chce se mi říct v úvodu dnešního povídání s hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Tím hostem je totiž profesionální kapitán, instruktor a lektor kapitánských kurzů Jiří Kučera. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Tak loď sebou nemáte, ale chystáte se.
2: Chystám se, každopádně loď sebou nemám, ale rád bych s ní přijel sem. Bohužel jste moc do kopce a v Labi je málo vody.
1: Nicméně to počasí, které teď v posledních dnech panuje, tak to musí člověka od lodí a od vody vyloženě těšit.
2: To je pravda, taky vidím spoustu lidí na vodě a je to opravdu velmi lákavý a teď je to období, kdy nejvíc lidí jdou k vodě.
1: Vás ale konkrétně dneska, pokud jde o loď, čeká práce, která zas tak v tom horkém počasí úplně vítaná není.
2: No, je to právě období, kdy se ta loď musí obrousit, natřít, protože dobrý počasí, neprší. A samozřejmě teď se brousí v tom největším teplu a večer, kdy je méně tepla, může se natírat, takže je to opravdu celodenní záležitost.
1: Takže žádná zábava, žádná romantika, ale spousta práce. Je těžké být lodivodem?
2: Těžké ne. Myslím si, že není to těžké být lodivodem, ale je potřeba být na to dostatečně připravený. Nejde to do toho skočit za kormidlo a myslet si, že to je jako auto, protože auto zastavíte u cesty, můžete od něj jít, ale loď furt jede, pořád jede.
1: To je zajímavý příměr. Jaké zásadní dovednosti potřebuje člověk, pokud chce řídit loď?
2: No, tam je takový určitý limit, kdy všechny plavidla, které mají nad 4 kW výkonu motoru, neboli 5 koní, nad 1000 kg váhy a nad 12 metrů čtverečních plachet, tak jsou nejen zapsaný v rejstříku malých plavidel na státní plavní správě, ale také je potřeba na to mít licenci. To znamená mít takzvaného vůdce malého plavidla, to je takový začátek, taková startovačka kolem lodí. No a k tomu v podstatě sloužím já k těm novým kapitánům, že vyškolím, naučím je to všechno a to je nějaký první krok.
1: Mně spíš než o ty papírové náležitosti šlo o nějaké lidské danosti. Jestli člověk musí být, nevím, trpělivější nebo předvídavější, prostě o tyhle věci.
2: Obě dvě věci, trpělivý, protože na lodi je všechno opožděný, to znamená, jestli zatočím, udělám obrátku, tak všechno je časově mnohem delší než u těch aut, že? Když to budou srovnávat s pevninským autem. Ta trpělivost je tam důležitá a každopádně zodpovědnost a předvídatelnost je maximálně potřeba, protože člověk veze lidi a za ty lidi zodpovídá.
1: Když chci na lodi zatočit, trvá to déle. Tuhle zkušenost mám sama, když jsme s mým ex-manželem jezdili na kánoji. On zásadně začal zatáčet pozdě, takže jsme vždycky končili někde ve Vrbičkách, protože ten oblouk prostě nezahájil včas. Je nějaká vlastnost, kterou by kapitán naopak vůbec neměl mít?
2: Pochybnost, aby pochyboval, protože jestli ho napadne něco, co by mohlo způsobit nějaký průšvih, tak musí to bezpečně vyřešit. Takže předvídatelnost, ale pochybuje průšvih. To hned vidíte na vodě. Jestli někdo pochybuje a neví, co dělat, tak v tom provozu je zřetelně vidět.
1: Říká Jiří Kučera, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písně.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jiří Kučera, profesionální kapitán z Děčína, je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. A protože je to i člověk, který vede ty kurzy pro amatéry, kteří se chtějí stát lodivody, tak mě zajímá, jak vypadá ten kapitánský výcvik. Vy jste říkal, že vlastně řízení lodi se nedá tak úplně srovnat s řízením auta, ale dá se ten kapitánský výcvik srovnat s autoškolou, protože s tím většina z nás nějakou praktickou zkušenost má.
2: Já bych řekl, že jo, protože základem je vlastně složit na úřadě, na plavním úřadě, zkoušku na počítači, vlastně z řádu plavní bezpečnosti.
1: Takže teorie.
2: Druhá věc je, současně musí projít praktickou zkouškou. To znamená, že se musí na tu loď dostat, aby vůbec věděl, o co jde, a ty naučené věci z té teorie aplikovat vlastně do té praxe na tu loď.
1: Jasně, aby v praxi našel příď a záď
2: a
1: všechny další důležité věci na lodi. Dohlíží na tu zkoušku, podobně jako v autoškole, nějaký zkušební komisař?
2: Tím zkušeným komisařem jsem vlastně já.
1: Takže tam není nikdo další.
2: Není.
1: Protože v autoškole to bývá, že jo? Tam je ten, kdo vás školí, a pak tam
2: policista.
1: Sedí policista, který zhodnotí, jestli vás to ten lektor naučil dobře.
2: Není je to na mě, je to plná zodpovědnost přenesená na mě. Ten člověk v té uniformě, ten přijde až právě na té státní plavní správě, na tu teorii, na ten test. Tam se vlastně potkají s úředníkem, který vlastně dohlídne na to, jestli je všechno v pořádku.
1: Dá se říct, kolik lidí tu kapitánskou zkoušku nesloží? Existují lidé, kteří by chtěli, ale nedotáhnou to do úspěšného konce?
2: Já tohleto procentuálně úplně u sebe nevím, ale já se tím dokonce pyšním na svých webových stránkách, že pokud má člověk zájem, tak to u mě udělá. A má to jeden zásadní důvod, já se těm lidem věnuju až do té doby, dokud tu licenci nemají v ruce. Takže z mý strany mám, když to řeknu, 100% úspěšnost lidí, který zájem mají. Ty, co se na to prostě vykašlou, tak to už neovlivním, a jako sem tam se někdo najde, ale je to fakt malý procento.
1: Je ta kapitánská teorie, ta teoretická část složitá? Jsou ta pravidla, která člověk musí znát, aby se po vodě pohyboval bezpečně, komplikovaná?
2: Tak na ten základ, vlastně na tu vnitrohorskou plavbu, což je vůdce malého plavidla, tak je zhruba 411 otázek. Z těch se vybere 35 otázek a 30 je úspěšných. Mm-hmm. Takže já bych řekl, že to je lepší jak v autoškole.
1: Říká Jiří Kučera, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. To srovnání plavby na řece a na moři, nebo dokonce na oceánu, to nás čeká, ale až po písničce.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
3: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Po vodě se dnes plavíme s Jiřím Kučerou, profesionálním kapitánem a lektorem kapitánských kurzů. A už jsme si řekli, jak náročné jsou zkoušky pro člověka, který se chce pohybovat na lodi ve vnitrozemí, tedy po řekách nebo jiných velkých vodních plochách. Když to srovnáme s tím, co musí prokázat ten, který chce na moře, je tam velký rozdíl?
2: Tak touto licencí vlastně získá i si vyzkoušet na tom moři plout do jedné námořní míle, ale je to bez praxe. Mm-hmm. Ten člověk by měl určitě absolvovat nějakou kondiční cvičnou plavbu na týden, prostě, které samozřejmě dělám taky. Jsou to skládané posádky, takže ten postup by měl být jít za to kormidlo a ty věci se prostě naučit ne za 2-4 hodiny, ale prostě být aspoň nějakou dobu na té palubě delší.
1: Jak velký je ten praktický rozdíl mezi plavbou na řece nebo na jezeře a na moři?
2: Na řece a na jezeře úplně tolik ne. Je to taková ta vnitroevropská nebo vnitrostátní plavba. Na tom moři už ano. Jo, tam už se
1: ten hlavní rozdíl jsou vlny?
2: I značení, protože Aha. na řekách máte značky, ale na moři už musíte jít do námořní mapy a ty věci se musí nastavovat trošku jinak než na té řece. Na řece máme kilometry, na moři máme uzly a míle a samozřejmě mapy jsou v metrech, takže vlastně já neuvidím značku, ale všechny informace vlastně vyčtu z té mapy. Tím je to třeba jedna z věcí jiný.
1: Mm-hmm. Říkal jste, že to základní oprávnění nás na moři pustí vlastně jenom nedaleko břehu.
2: Je to 1852 metrů námořní míle. Spousta lidí to plete s Pevninskou, která je kratší, ale je to námořní míle úplně na celém světě. Všichni námořníci používají a je to 1852 metrů, takže necelý 2 kilometry.
1: Proč?
2: To tak je dáno.
1: A proč je to tak dáno?
2: Trošku jste je překvapila s tou otázkou. Proč je to tak dáno? To je nějaká určitá legislativa, takhle to prostě je. A každý stát to může mít jinak v těch licencích, takže třeba Chorvatsko to má do 3 námořních mil, tu základní licenci a takže je
1: to. Já jsem si říkala, jestli to není o tom, že v těchto těch přípobřežních vodách se nepotkám s něčím extrémně velkým, jakože tam nebudou ta opravdu velikánská plavidla, která asi mohou nadělat docela paseku.
2: Je to takzvaná dohledná plavba, že se dohlíne na břeh. Ale jako potkání se, já bych řekl, že to je mnohdy mnohem náročnější než na tom volném moři. Na tom volném moři je mnoho místa. Tam se vyjede, vytáhnou se plachty a v tichosti se pluje v kurzu, kterým si ten kapitán chce plout. Když to u toho pobřeží můžou být skály, můžou tam být rekreační pásma, kde se koupou lidi. Je tam mnoho lidí, kteří k té vodě přijdou koncentrováno v jednom. Takže já bych úplně neřekl, že to je úplně to nejbezpečnější, ale je to, řekl bych, dost důležitý se v tom umět orientovat.
1: Vysvětluje dnešní host dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever Jiří Kučera.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: V dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever se dnes plavíme po nejrůznějších vodách, protože naším hostem je profesionální kapitán Jiří Kučera. A já už jsem na sebe prozradila, že v kánoji jsem párkrát seděla, to jsem navzdory úkladům svého ex-manžela přežila. A na moři jsem se taky párkrát vydala na nějaké lodi, ale tam mi to vždycky nedělá dobře na žaludek. Může se kapitánem stát i člověk jako já, tedy ten, který trpí kinetózou?
2: To úplně nevím, jak bych na to odpověděl, ale mořská nemoc je velký téma. Mořská nemoc víceméně není ani o žaludku, ale o hlavě. Člověk si to tam buď přinese, nebo to způsobí tím, že na to tam bude hodně myslet. A mořská nemoc, já na to mám takový jasný pravidlo, říkám, dobře se najeste, dobře se vyspěte. Žádný pařby přes noc, ale opravdu si udělejte prostor pro odpočinek. A když to přijde, tak vemte tu nejsladší věc, co je na palubě, dejte si ji, potěšte mozek, potěšte tělo a mořská nemoc není. Takže já bych řekl, že za poslední dobu moc lidí, co jsem měl na moři, tak to nemělo. Takže jsem tam někdo samozřejmě, ale spíš ne.
1: Kam byste radil začátečníkům, kteří by se chtěli vydat na moře, kde je to krásné a přitom nesložité, nekomplikované?
2: Nejvíc Čechů jde samozřejmě do Chorvatska. Je tam velmi dobře vybudovaný takzvaný charter. Lodě se tam půjčují velmi dobře, jich tam mnoho, je zázemí naprosto perfektní.
1: Je složité naplánovat takovou cestu, musí se rezervovat předem místa v kotvištích, v marínách nebo u lodních čerpacích stanic. Aha. Nevím, na co všechno se musí myslet ve chvíli, kdy se člověk chce na takovou cestu vydat.
2: V tom Chorvatsku je hodně plno, protože jak se tam každý vydává, tak tam je potřeba plánovat. Dá se samozřejmě objednat v maríně místo, ale spousta lidí spíš využívá buď takzvanou mooringovou boj, která je na hladině, je spojená s lanem, dole na dně leží tisícikilová koska, vlastně nahrazuje kotvu. Takže tam přijede, vyváže se, zaplatí nějaký poplatek a může tam stát, je to mnohem levnější jak v maríně a hlavně může ráno první, co udělat, tak ty 2 metry z té postele rovnou skočit do vody a probudit se, jak já říkám, do vody. A pak je další způsob jít na kotvu, někam do zátok, to nestojí vůbec nic a je to krásný, romantický a takový místa vlastně člověk z pevniny nikdy nepozná. Já spíš preferuju například Řecko a západní Itálii. Důležitý je, kdy člověk jede. Když pojede v červenci, v srpnu, tak je všude plno. Ale když pojedeme okolo prázdnin, červen, září, je to naprosto famózní, krásný počasí a je tam dobře. Takže já bych doporučoval hodně Řecko. To mě potěšilo, dostal jsem tady kávu do hrníčku Kalimera s řeckými motivy, to mě potěšilo. Takže hodně to Řecko, to je pro mě taková srdcovka středomořská.
1: Když se řekne dovolená na jachtě, tak pro spoustu z nás to má nádech luxusu. Je to drahá věc?
2: Takový ten rozdíl mezi jachtou a plachetnicí nebo motorovou lodí je opravdu to přirovnání k té drahé věci. Jachta je prostě drahá záležitost, nebo ekonomicky je to opravdu někde jinde, nicméně plavba na plachetnici nebo na motoráku není vůbec finančně náročnější než pevninská dovolená. Takže já bych řekl, že když to člověk umí a má i tu třeba tu licenci, tak je to parádní dovolená za málo peněz.
1: Říká kapitán Jiří Kučera, který byl dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Děkujeme.
2: Také moc děkuji a chtěl bych pozdravovat moji maminku Milošku Kučerovou z Hundířova.
1: Pozdravujeme a posíláme písničku.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do letního kina v Žadci se dnes sjeli nejrůznější orchestry základních uměleckých škol. Žatecká Zuška totiž pořádá čtvrtý ročník jazz festivalu. Soutěžní přehlídka je součástí celostátního festivalu Zuš Open a my přímo na místě máme našeho severočeského stopaře Robina Rericha. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Harmonogram jazz festivalu je dnes složený z vystoupení 9 uskupení, která se do Žadce sjela z poměrně velké části Česka. Zahájení se už v 9:30 ujali Gripec z Rakovníka. Teď se na vystoupení chystá a za mnou asi slyšíte tóny EJO, elementárního jazzového orchestru z Mariánských Lázní. A odpoledne pak zahrají ještě například bandy ze základních uměleckých škol z Českého Brodu, Brandýsa nad Labem, České Lípy nebo Chomutova. Skupiny mají kolem 20 členů, maximálně 22, nejčastěji nějakých 16-17 hudebníků. Festival má částečně i vzdělávací funkci. V hledišti jsou děti ze základních škol tady ze Žadce a před každým vystoupením se dovědí něco o jednotlivých skladbách, jejich skladatelích nebo historii.
1: Jazz festival je soutěžní. O co skupiny soutěží a kdo hodnotí ty jejich výkony?
2: Hlavní organizátorka Alžběta Urbancová ze Žatecké Zušky mi řekla, že od počátku festivalu jeho 0. ročníku chtěli všechny vystupující za něco ocenit. Mají tu proto tříčlenou porotu. Letos ve složení Julius Duso Baroš, Ivan Audes a Milan Svoboda jako předseda. A porota má za úkol na každém vystoupení vybrat, co se povedlo. Od aranže přes pěvecký výkon až například po výběr kostýmu. A k tomu vyberou 3 nejlepší skupiny, které získají možnost účasti na Žatecké dočasné, a tedy vystoupení před tisícovkami návštěvníků slavností chmele, tedy pro hudebníky prestižní záležitost.
1: Je to teprve 4. ročník a už taková prestiž?
2: Alžběta Urbancová mi tu historii vysvětlila. Festival vznikl před víc než 10 lety. Některá uskupení na Zuškách ale jazz nehrají, proto se střídají ročníky pro jazzové bandy a další rok pak hrají popové skupiny. Do toho vystupování přerušil covid a pro příští rok se zřejmě chystá sloučení a festival bude multižánrový, aby se ho mohly účastnit bandy skupiny bez toho žánrového zaměření.
1: Vysvětluje Robin Rerich, který je právě teď v Žadce a já jsem moc ráda, že mladí muzikanti zatím jenom zvučí, protože když se do toho opřeli, byl ten rachot veliký a kdyby ho spustili, tak bychom se neslyšeli. Takhle jsme se slyšeli, takže já děkuju a přeju hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jarek Nohavica v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 10 minut před polednem. Ve dnech, kdy se teploty šplhají ke 30, asi tak úplně chuť na horkou polévku nemáme, ale Slávka Brádlová, která nám právě polévku dnes připraví, slibuje, že to bude polévka rychlá, jarní, ba až letní.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Zeleninové polévky bychom neměli samozřejmě vynechávat, takže taková opravdu rychlá jarní nebo letní polívčička se může skládat například ze dvou mrkví, jedné petržele, čtvrtky celeru, kousku květáku. K tomu budeme potřebovat ještě dvě nebo tři lžíce másla, sůl a případně drobnou těstovinovou zavářku nebo rozkvedlané vajíčko. Kořenovou zeleninu očistíme, jemně nastrouháme, květák drobně nakrájíme. Vložíme do hrnce na rozpuštěné máslo a krátce osmahneme. Pak zalijeme asi tak 3/4 litrem vody, osolíme a uvaříme. Pokud chceme mít polévku vydatnější, zavaříme do ní nudle nebo jiné vhodné těstoviny a nebo za stálého míchání vlijeme rozkvedlané vajíčko. Vždycky vám říkám, že se tak dá využít třeba zbylé vejce od potírání těsta před pečením nebo z obalování řízků.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Technická závada přerušila dodávku vody do drůbežárny v Libotynicích u Roudnice nad Labem. Ocenění památka roku Libereckého kraje získaly dva projekty. Jednání k přesunu agent úřadu vlády předčasně opouštěli odborníci, průběh označili za nedůstojný. Převažuje skoro jasno, odpoledne až polojasno a přechodně zvětšená oblačnost, teploty dnes do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Hasiči zavážejí vodu do drůbežárny v Libotynicích u Roudnice nad Labem. Dodávku vody přerušila technická závada. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
3: V areálu na jedné z hal je kvůli technické závadě drůbež bez vody. My se proto snažíme vodu zajistit a doplnit. Zprovoznili jsme provizorní napojení a dopravujeme vodu do haly.
1: Nedostatek vody u drůbeže může způsobit i během několika hodin dehydrataci, zvlášť za teplého počasí. Soutěž Památka roku Libereckého kraje za loňský rok má dva vítěze. Podle poroty nejde srovnávat renovace velkých staveb s obnovou drobných památek, jako jsou třeba Boží muka a podobně. Komise tak přihlášené památky, které prošly v loni zásadní rekonstrukcí, rozdělila na dvě kategorie. Více řekla Českému rozhlasu náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
4: U těch velkých obnov je vítězem vzorkovna malírny okenních skel v Okrouhlé a odměna za to vítězství je 100 000 korun a v případě té menší obnovy je to kříž v Proseči pod Ještědem. Tu obnovu realizovala obec a tam je ta odměna 50 000 korun.
1: Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu, který důchodcům umožní ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít nově seniori, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh skupiny koaličních poslanců reaguje na změnu státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást svého konsolidačního balíčku. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci, popsali ho jako smutné, nedůstojné nebo absurdní divadlo. Z jednání odešla třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková. Pavel Kubů z České

0: Evropského konopného klastru nebo Jan Schulz z Unie lidí ze zkušeností se závislostí. O přesunu agent rozhodla v minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad, experti záměr ostře kritizují.
1: Počasí.
0: Převažuje skoro jasno, odpoledne až polojasno a přechodně čekejte i zvětšenou oblačnost. Teploty do 29 stupňů Celsia. Na severu kraje od 23 do 26 stupňů. Na horách počítejte s teplotami i do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici mezi obcemi Kozly a Žichov na Mostecku se u křižovatky srazila dvě osobní auta. V Ústí nad Labem počítejte s omezením na severní terase. Kvůli opravám jsou částečně uzavřené ulice Krušnohorská a sociální péče. Vozovky jsou zúžené na dva pruhy, včetně průtahu kolem krajské nemocnice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

občas přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali středeční polední písničky na přání a vy už tedy můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrejte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína, přála si Hanku Zagorovou, tak jsme společně vybrali písničku Biograf Láska. Tu písničku posílá sobě, celé rodině, všem přátelům a všem posluchačům.

0: Hanka Zagorová a biograf Láska. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další na naší lince už bude vybírat paní Maruška z Kamenického Šenova. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Mirek Hofman a Byl jsem v country nebi, tak paní Maruško, to je váš dnešní výběr, ale komu bude, komu ji pošleme?
1: Tak tuto písničku posílám všem posluchačům, kteří poslouchají vaše skvělé rádio. A všem přeji krásné odpoledne.
0: Písnička je připravená, tak díky za zavolání a hezké odpoledne i vám. Naslyšenou.
1: Mnohokrát děkuji, nashledanou.

jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Pecikla. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd, oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robince, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tubba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse, a tam vedle Evy Olmerové na mě mával i Michal Tučný.

A pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nitích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval.

Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Ekaf, Johnny Horton, jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Pak mi Peci podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá. Tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích 100 letech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil. To i já. Schovývavě se usmála. To je Dustin, chlapče. Dustin Hoffman. A pak jsem se probudil.

0: A byl jsem v Country nebi. Tady je Český rozhlas Sever, my pokračujeme v písničkách na přání a tu další na naší lince už vybírá paní Maruška z Chomutova. Paní Maruško, hezké odpoledne.
1: No já děkuji za přivítání, hezké odpoledne a moc děkuji za hezké vysílání, Renátko.
0: Děkuji.
1: Má tu šveď. No a jinak bych dnes poslala písničku těm, kterým jsem přála, bylo by to Janičce do Litvínova ke svátku, který měla v neděli, a přidám Německo, a pak by to bylo ještě pro Haničku do Bíliny, ta to měla v pondělí snad, ale nedovolala jsem se, tak se omlouvám, písnička bude pro ně teď. A ještě bych potěšila Marcelku s Radkem, Milé Ivetku, do Jirkova Boženku, Marušky do Děčína, Šestajovice,
0: ano.
1: A to pana Františka, a to je všechno, písnička bude i pro vás a všechny posluchače, a prosím vás o tu písničku.
0: Určitě. Karel Gott a Pábitele, tak díky za krásný výběr, tu písničku jsme dlouho nehráli a moc se na ní těším. Díky a naslyšenou.
1: Ano, mám slova, ano, Renátku, děkuji, naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever.

Karel Gott a jeho pábitelé. 12 hodin a skoro 28 minut. K tomu tady je další písnička na přání na Českém rozhlase Sever, ale tentokrát z vašich e-mailů na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, moc vás prosím, zahrajte písničku The Winner, Take It All od Aby do Nového Jičína panu Pavlovi Kněžkovi k dnešním krásným 70. narozeninám. Pavle, skromné je naše přáníčko, přejeme ti hlavně zdravíčko a štěstíčko, to je přání jediný od Havlové rodiny. A posílá to paní Martina z České Kamenice.

0: Tohle byla ABBA a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už na naší lince, tedy čísle 475, 212, 212 vybírá paní Jaruš z Prahy. Hezké odpoledne. Pardon, z Kladna, oblouvám se, už jsem vás přestěhovala, paní Jaruška z Kladna. Milan Chladil a Granada, tak pro koho bude?
1: No, já už jsem dlouho neslyšela. Je to stará písnička, už taky takomu se bude líbit a no, prostě chtěla bych ji slyšet. No.
0: Dobře, tak pro hezký den, paní Jaruško, tady je Granada.
1: Děkuji.
0: Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

Milan Chladil a jeho Granada. Tady je Český rozhlas Sever, pojďme na další písničku na přání a tentokrát znovu z e-mailu. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky La Paloma ve španělštině pro našeho dědečka z Bradlecké Lhoty. Moc děkujeme a přejeme vám do studia a všem posluchačům pěkný slunečný den. Posílá to Míša a Marťas.

Iglesias a jeho La Paloma. Pokračujeme v písničkách na přání znovu z vašich e-mailů na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o písničku z hříšného tance. Tou písničkou bych chtěl potěšit manželku k dnešním narozeninám. Milá Leničko, moc tě miluji a už se těším, až si večer zajdeme na večeři. To posílá Tomáš. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever. Ne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písně.

Tohle byla Marie Rotrová, její hvězda Supernova a taky písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď ale posloucháte písničky na přání a už jste volali do studia na telefon 475 212 212 a zahrála jsem taky několik písniček z e-mailu zahrajte@rozhlas.cz. Pojďme na SMSky a SMSky stejně jako e-maily můžete posílat v průběhu celého dne. Připomenu ještě telefonní číslo, to je 911 04. Prosím Adelce Švandrlíkové z Oráčova její oblíbenou skladbu Petra Maláska, balada pro Adelku. Moc děkuje babička z Mostu.

0: Jiří Malásek a jeho balada pro Adélku a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. A pokud jsem vám nestihla zahrát vaši oblíbenou písničku, ať už z e-mailu, z SMSky, anebo jste se nedovolali, tak se vůbec nic neděje, protože další písničky na přání tady budou tradičně po 18. hodině a už teď se těší můj kolega Miroslav Tartárek. František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Já vám do jedné posílám ještě skupinu Smoky. Renáta Filipy přeje hezký poslech Českého rozhlasu Sever a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Důchodci nejspíš budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Opětovné napouštění liberecké přehrady Harcov komplikuje sucho. V Terezíně chystají výstavu pohlednic, vernisáž je zítra odpoledne. Převažuje skoro jasno, čekáme i polojasno a přechodně zvětšenou oblačnost. Teploty dnes do 29 stupňů Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Důchodci budou moci zřejmě ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to dnes sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
6: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišli.
5: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Povodí Labe dnes oficiálně dokončilo rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. Původní 120 let stará hrá z přehrady byla stavěná na zadržení stoleté vody. Nově má umět zadržet i 10 000letou povodeň. Napouštění přehrady ale komplikuje sucho. Průtok v Harcovském potoce, který přehradu zásobuje vodou, je kvůli suchu podprůměrný, říká generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
7: Daří se to špatně, protože samozřejmě vody je málo a jak stoupá teplota, zvyšuje se vítr, tak se zároveň zvyšuje odpor. Takže my napouštíme, co můžeme, zachycujeme všechno, co do té přehrady přiteče a pod ní pouštíme pouze takzvaný minimální průtok. Pod to prostě nesmí klesnout. Takže to, co dneska vidíme, tak není maximální hladina toho zásobního objemu. Do toho chybí 2 metry.
5: Dvojce berlínských umělců nafotila všechny dveře v pevnosti Terezín. Od čtvrtka bude instalace s názvem Pohlednice z Terezína k vidění v celé číslo 42 v malé pevnosti. Vernisáž instalace pohlednic všech dveří v Terezíně začne zítra ve 2 hodiny odpoledne. Výstava potrvá do konce letošního roku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
1: Sport.
5: Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Rozhodla o tom jejich porážka s Kanadou 2-3 na závěr základní skupiny. Utkání Česko-Finsko začne v Curychu zítra v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
5: Převažuje skoro jasno, odpoledne polojasno a přechodně zvětšená oblačnost. Teploty do 29 stupňů.

0: stupňů, na severu kraje do 26 stupňů Celsia, na horách do 23 stupňů. V noci bude jasno až skoro jasno, teploty ale klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích a na horách i kolem 5 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici z Lipčevci na Mnichovský Týnec se pod nákladním autem utrhla vozovka. Vozidlo je převrácené, vyprošťuje se a na vozovce je vysypaný náklad. Pozor na nehodu dvou osobních aut v Chomutově v ulici Palackého. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, k tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne,
1: čtvrtek, ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Hledišti, určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. U těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl z toho.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jakože se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, že jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme vidět?
1: Možná Hrudně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo Julie.
0: Tak, koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka. Romeo.
1: Romeo, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Takže, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a jaj, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Aha. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, půl jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak něco?
1: Kombinovanou.
0: Kombinovanou.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřipadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraň, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba
1: tam moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se za vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Hmm. Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době?
1: Hmm.
0: A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, nějak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchový kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některým.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše, a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak. A vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, nemusím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře, je to tak, že se to nějak naschromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám nějaký jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: Zimně, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít. Člověk nikdy neví. David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Ústecká poříční policie má od dneška dvě plovoucí garáže pro čtyři lodě. Stavba vyšla na 47 milionů korun. Ústí nad Labem představilo závěrečný účet za loňský rok. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. Převažuje skoro jasno, čekáme i polojasno nebo přechodně zvětšenou oblačnost. Teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Říční policie v Ústí nad Labem převzala od investorské firmy nová krytá plovoucí stání pro služební lodě. Ředitelství vodních cest za dvě garáže pro čtyři plavidla zaplatilo 47 milionů korun. Jak dnes informoval vedoucí poříční policie Dušan Gittner, nová stání jsou ukotvená ke břehu a měla by odolat i velké povodni. Nové objekty nás nahradily 35 let staré plechové garáže. Jednu z nich povodně poškodili. Každá z dvojice garáží váží kolem 100 tun, jsou to největší krytá stání, která jsou k podobným účelům v Česku k dispozici. Policie na Labi a jezerech v kraji kontroluje technický stav plavidel, včetně rekreačních lodí. Ústí nad Labem loni hospodařilo se schodkem necelých 100 000 korun. Příjmy města přesáhly 3,5 miliardy korun, výdaje byly zhruba o 690 000 korun vyšší. Na pokrytí schodku radnice využije přebytek hospodaření z minulých let. Do letošního rozpočtu chce ústecký magistrát zároveň přidat dalších téměř 24 milionů korun z pronájmu bytů, parkovišť anebo provozu krematoria. Peníze mají jít třeba na úpravy plaveckého areálu Klíše nebo na projekty městských obvodů. Více řekl primátor Petr Nedvědický z Hnutí ANO.
2: Některé to využijí na drobné investiční akce, jiné obvody to využijí třeba na úpravu kontejnerových stání nebo to využijí na opravu sportovních hřišť.
1: Rozdělení peněz budou v červnu schvalovat ústečtí zastupitelé. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ředitelé žádají taky o vznik odborné pracovní skupiny. Její založení přislíbil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky chce zrušit třeba lidem nad 75 let, invalidům nebo některým firmám. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku, stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policie o tom informovala na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku a zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
0: Počasí.
1: V noci jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích a také na horách čekejte i 5 stupňů Celsia. Zítra, tedy ve čtvrtek, jasno nebo skoro jasno, teploty do 25 stupňů Celsia. V severovýchodní části kraje čekejte teploty do 23 stupňů a na horách mezi 17

0: až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústecké ulici Družstevní v Krásném Březně se srazila dvě osobní auta. Na silnici mezi Mnichovským Týncem a Lipčevsí se pod nákladním autem utrhla vozovka, vozidlo je převrácené, vyprošťuje se a na vozovce je stále vysypaný náklad. Problémy s průjezdem čekejte ještě přibližně 2 hodiny. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná středeční pohodové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever a už za pár minut je tady opět Martin Písařík, naše rubrika Co v učebnicích nebylo, a řeč bude tentokrát o ledních medvědech. Dnes uplynulo přesně 84 let od atentátu na Heydricha. My si tuto událost připomeneme kolem 14:30 a představíme také dalšího slavného Severočecha. A dnes jim bude hudební skladatel Karel Reiner a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou, tentokrát třeba od Heleny Vondráčkové nebo skupiny Brontosauři, teď už ale Ondřej Hejma, Žlutý pes, Modrá je dobrá. Hezké odpoledne.
1: Pohodové odpoledne s Milanem.

0: Helena Vondráčková svou partu přátel skoro 12 minut po 14. hodině středeční pohodové odpoledne se rozjelo. Hned na začátku je opět připravený seriál Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík tentokrát bude mluvit o ledních medvědech.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehrát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehrát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá, Jiří Korn, byl by hřích, 14 hodin skoro 22 minut, středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. V Česku je teď slunečné počasí, vyšší teploty můžou být ale náročné a nebezpečné, hlavně pro nemocné lidi nebo pro seniory. Horko je pro ně velkou zátěží a pokud nemají dostatek tekutin, můžou skolabovat. Zaměstnanci domovů pro seniory proto na klienty víc dohlížejí, jako třeba v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Podrobnosti z místa má teď reportérka Lucie Hyzlová. Hezké odpoledne.
1: Krásný slunečný den. Horké dny tady 120 klientům ve společných místnostech zpříjemňuje klimatizace. Na pokojích mají i větráky, zvyšuje se také pitný režim a podle sociální pracovnice Denisy Podmanické tady seniorům dopřávají osvěžení v podobě vlažných koupelí rukou a nohou. Mají na to takové menší lavory, nafukovací bazénky a u imobilních nepohyblivých klientů používají speciální vanu, která se dá pod lůžko a seniori se v nich vodou umýjí. Vedoucí chomutovského domova pro seniory Vladimír Matouš zase řekl, že seniorům dopřávají pestrou nabídku nápojů. Na každém patře jsou automaty na vodu a v těchto dnech zaměstnanci víc dohlížejí na to, aby seniori opravdu dostatečně pili. To znamená, že jim ty nápoje aktivně nabízejí a stejně tak je to i v podobných zařízeních.
0: Jaké počasí nás vlastně čeká v těch následujících dnech?
1: Podle meteorologů bude teplé počasí dál pokračovat, přechodně se mírně ochladí zítra o víkendu, ale teploty znovu stoupnou a nemůžeme čekat ani déšť, ani v následujících dnech nezaprší a po krátkém ochlazení se o víkendu znovu oteplí a prohloubí se i ta výstraha před suchem. Odborníci a lékaři zároveň zdůrazňují, že základem je dodržovat pitný režim a vypít alespoň 2,5 litru denně. Důležité je také rozvrhnout si ten příjem tekutin rovnoměrně do celého dne.
0: Říkám Lucie Hyzlová, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dalibor Janda, pojď, dáme řeč. Skoro půl třetí pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Přesně před 84 lety dva hrdinové, Josef Gabčík a Jan Kubiš, zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánů, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády, spolubojovníky, padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde toho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zautočili. Prvotní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík, bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes draky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Kochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín,
1: ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Jedna z nejkratších písniček, kterou pro vás v programu hudebním programu Českého rozhlasu Sever máme, to byly Brontosauři, Obrázek, Oblázek, jinak písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. My budeme pokračovat, nás čeká brzy zpěvačka Roberta Fleck nebo Václav Neckář. Říkám to schválně, protože jako hudební dárek dnes pošlu Valdemarům a také Vadimům, kteří mají svátek. Možná mezi vámi posluchači je někdo, kdo slaví narozeniny nebo nějaké výročí svatby a tak podobně, tak přejeme samozřejmě všechno nejlepší. 14 hodin, skoro 38 minut, teď už je připravený opět Milan Knotek, slavní Severočeši, a dnes to bude hudební skladatel Karel Rainer.
1: Slavní Severočeši.
2: Nacisté ho pronásledovali jako žida, komunisté jako modernistu. Karel Rainer je dnes považován za jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století. Narodil se v roce 1910 v Žadci. Stal se doktorem práv. Celý svůj život ale spojil s hudbou, kterou studoval u Aloise Háby a Josefa Suka. Ve 20. a 30. letech byl součástí československé hudební avantgardy. Jako pianista a skladatel scénické hudby působil v legendárním divadle E.F. Buriana. V prvních letech druhé světové války pracoval jako redaktor v židovské náboženské obci. V roce 1943 byl deportován do terezínského koncentračního tábora. Byl zde vychovatelem mládeže v domově pro chlapce. Dál skládal a se svými svěřenci inscenoval Erbinovy pohádky Král Tchoř a Otesánek. Na konci války přežil pochod smrti. V roce 1945 působil jako hudební referent kulturní politiky a svobodného Československa. Jako skladatele ho však režim obvinil z formalismu, který byl v rozporu s tehdejším preferovaným socialistickým realismem. Rainer byl nucen avantgardu opustit. Používal tradičnější harmonii a více melodiky. Psal instrumentální, vokální i scénickou hudbu, masové písně, hudbu k dokumentárním filmům i pro děti. Právě jeho pozdní tvorba je dnes často považována za nejhodnotnější. V roce 1967 získal titul zasloužilého umělce. O dva roky později vystoupil z KSČ. Zemřel v roce 1979 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Václav Neckář dospíval, vy jste si naladili Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní pohodové odpoledne a my se v něm teď vydáme do Liberce. V první etapě projektu rozšíření zoologické zahrady vznikne expozice tygra usurijského. Kromě něj v takzvaném údolí ohrožené divočiny návštěvníci uvidí především chladnomilné druhy zvířat. První drobné práce spojené s přípravou terénu tam začnou příští týden. Začátek výstavby nového areálu vedení zahrady předpokládá nejdříve tak za 2,5 roku.
1: Připravujeme 12 hektarů území pro veřejný areál. Dá se říct, že v roce 2029 by teoreticky mohla začít realizace.
2: Říká ředitel Liberecké zoo David Nejedlo o takzvané první etapě projektu rozšíření areálu. Počáteční fáze výstavby by měla stát necelých 300 milionů korun. V údolí ohrožené divočiny lidé v budoucnu uvidí třeba medvědy nebo vlky. Jeden z prvních obyvatel bude tygr.
1: Bude tam dostatečná síť kvalitních cest. Bude tam dominantní expozice tygra usurijského, ale zároveň, když tam lidé půjdou, tak tam bude i občerstvení, sociální zázemí a i možnost nějaké relaxace.
2: Do nové části zoo se lidé dostanou díky prodloužení cesty u současného výběhu kozorožce dagestánského.
1: Do budoucna tady ta cesta končit nebude, naváže dál na cestu, která se pomalinku začne zvedat přes ty dnešní výběhy kozorožců a nastoupá na tu lávku, která v dostatečné výšce překlene Sobovou ulici a tam už návštěvníci dál půjdou kolem menších expozic.
2: Výrazným architektonickým prvkem bude nový amfiteátr. Ten bude sloužit jako místo pro vzdělávací přednášky nebo pro ukázku dravých ptáků.
3: To je mnohem přírodnější řešení, než bylo tehdy. Bude to mnohem otevřenější, bude tam také méně asi techniky. To vybavení nebude nijak zásadní. My jsme uvažovali předběžně o nějakých sluchátkách nebo prostě na mobil, že se to bude přenášet.
2: Vysvětluje hlavní architekt projektu Vratislav Danda. Kromě rozšíření areálu čekají zoologickou zahradu v nejbližší době i další projekty.
1: V letošním roce se dokončí velká rekonstrukce afrického pavilonu. Dokončujeme kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci pavilonu Levhartů, který by měl začít příštím roce. Začínáme projektovat rekonstrukci expozice mravenečníků, která naváže na tu část u žiraf. No a zároveň bychom v letošním roce měli začít rekonstrukci jezera. Pro libereckou veřejnost se rekonstruuje i rybářská bašta.
2: Doplňuje ředitel Nejedlo z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Města na severu Čech hledají nová místa pro ohňostroje. My se ve zprávách, které tady budou už zhruba za 7 minut, vydáme do Teplic, kde se bude o víkendu zahajovat lázeňská sezóna. Teď nás ale ještě čeká zpěvačka Jana Chládková nebo skupina U2. Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje pohodové odpoledne.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Terezínská firma Dintec vyvíjí vakcínu proti Aujeskyho chorobě pro psy, je v poslední fázi testování. Města v Ústeckém kraji hledají nová místa pro ohňostroje. Cenový strop nafty i benzínu zítra opět poklesne. Převažuje skoro jasno, čekejte i polojasno a přechodně zvětšenou oblačnost. Teploty dnes do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Vakcína proti Aujeskyho chorobě u psů je v poslední fázi testování. Už 10 let ji vyvíjí terezínská firma Dintec. Virovou nákazu Aujeskyho chorobou přenáší divoká prasata a pro savce s výjimkou člověka je smrtelná.
3: Vývoj vakcíny proti Aujeskyho chorobě u psů vítá Lenka Hanušová z krajské veterinární správy Ústeckého kraje.
4: Doufáme, že se v brzké době vývoj ukončí a bude moci tato vakcína být použita.
3: Daniel Zeller, vedoucí testovacího zařízení, upřesnil, kdy by mohla přijít na trh.
5: Příští rok bychom měli ukončit klinické hodnocení v terénu, potom je zpracování výsledky a pak se předloží k registraci. Hrubý odhad, dejme tomu 2-2,5 roku nejdřív.
3: Aktuálně vakcínu výzkumníci testují na zhruba 100 psů. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: V Teplicích změnili místo pro odpálení ohňostroje při zahajování lázeňské sezóny. Původní prostor zasahoval do ochranné zóny vymezené legislativou. Sobotní ohňostroj tak ohňostrujce odpálí v jiné části lokality Letná. Více řekl primátor Jiří Štábl z hnutí ANO.
6: To místo se v rámci toho parku posunulo dál, vlastně na hranici toho parku. Proběhlo nějaké místní šetření nebo místní obhlídka s tím poskytovatelem ohňostroje a v zásadě ten ohňostroj by měl být podobný.
1: Vhodné místo pro ohňostroj hledali také v Duchcově. Tam 13. června pořádají kasanovské slavnosti. Maximální ceny pohonných hmot zítra opět poklesnou, informoval o tom ve 14 hodin stát prostřednictvím ministerstva financí. Litr benzínu budou moci čerpací stanice zítra prodávat na nejvýš za 44 korun a 16 haléřů, tedy o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku také poklesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Řidiči v České republice ale platí v průměru za pohonné hmoty méně. Včera tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 43 korun a 19 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje dlouhodobě. Německý soud uložil bývalé člence krajně levicové teroristické organizace RAF trest 13 let vězení. Danielu Kleteovou odsoudil za loupežná přepadení. Z peněz financovala svůj život v ilegalitě. Dnes 67letá žena se před spravedlností ukrývala více než 30 let. U soudu se k činům přímo nepřiznala. Lidem, kterých se její činy dotkly, ale vyjádřila účast. Obžaloba Kleteovou usvědčila na základě stop DNA. A také díky velkému množství peněz a zlata, které policie zajistila v jejím bytě.
2: Počasí.
1: V noci jasno až skoro jasno, teploty ale klesnou na 11 nebo i 8 stupňů, v údolích a na horách i k 5 stupňům Celsia. Zítra, tedy ve čtvrtek, jasno nebo skoro jasno, teploty do 25 stupňů, na horách od 17 do 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Liberecké ulici Volgogradská se srazila dvě osobní auta. Pozor na silnici mezi Okounovem a Kotvinou na Kláštereckou v obci Oslovice spadl na silnici strom. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, znám.

0: Hledáme lepší cestu.
1: Středeční odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje. My se samozřejmě i v této hodině vydáme k nám na sever Čech. V Mostě se dnes otevírá výcvikové centrum pro pečující. Jaké služby nabídne? Tak to uslyšíte už za pár minut v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Se vydáme do Krušných hor. Navštívíme obec Moldava a pro některé bude překvapením, že právě toto místo je spojené se sklářským řemeslem. V kulturních typech nabídneme pohádky pro děti, hudbu a hodně divadla a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou, tentokrát od Hany Zagorové nebo Pavla Nováka, teď už ale Víťa Vávra a Jak svět přichází o básníky.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Hana Zagorová, To by nebylo fér, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď už 11 minut po 15. hodině. V Mostě právě otevřel Ústecký kraj výcvikové centrum pro praktický nácvik péče v domácím prostředí nebo vzdělávání pracovníků v pečovatelských službách. Centrum sídlí v budově Městské správy sociálních služeb poblíž zimní haly. Přímo na místě je teď naše redaktorka Jana Vitásková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Mostu. Tady ta budova má 12 pater. Je v ní domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, taky pro osoby se zdravotním postižením, anebo denní stacionář pro seniory a handicapované lidi. A právě v tom posledním 12. patře dnes otevřelo výcvikové centrum, obsadilo dva pokoje a je určeno pro neformálně pečující, tedy rodiny seniorů a lidí s handicapem, ale taky pro profesionální pečovatelky, které se tady naučí používat nové postupy a technologie. Rodinní příslušníci si zase můžou na speciální figuríně vyzkoušet, jak zvládnout péči a přitom se fyzicky nevyčerpat, samozřejmě ani psychicky. Najdou tady podporu a poradenství pro různé situace spojené s tou intenzivní péčí o blízkou osobu.
0: Teď je tedy nové výcvikové centrum v Mostě. Budou další i třeba jinde v kraji?
1: Určitě cílem je, aby byla v každém okrese. Někde už taková centra fungují, třeba v Ústí nad Labem. Další se chystají v rámci tohoto projektu v Chomutově, pod Bořanech na Lounsku, taky v České Kamenici, na Děčínsku a Jiříkově na Šluknovsku. Postupně bude 5 integrovaných výcvikových center z projektu, který se jmenuje Digitalizace pečovatelských služeb, je financován ze Spravedlivé transformace a celkový rozpočet je 230 milionů korun. A tento projekt zároveň zahrnuje vývoj softwaru e-péče, taky pořízení, vybavení pro práci v terénu, vzdělávání a metodickou podporu poskytovatelů pečovatelských služeb.
0: Zjistila reportérka Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Činasky, jejich stížnost na život v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. Teď už je čas na náš seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Vyrážíme do Krušných hor a s Alenou Škraňkovou dnes navštívíme Moldavu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Moldava leží na Teplicku, na hranicích se Saskem, na staré solné stezce z hrobu na Frauenstein v Sasku. Dělí se na tři části, Horní Moldavu, Dolní Moldavu a Nové Město. Na území Moldavy byly dříve ještě dvě osady, Oldříš a Pastviny, ty ale zanikly v 50. letech 20. století. Historie Moldavy a okolí je spojená se sklářským řemeslem. Souviselo to s tím, že sklářské hutě spotřebovaly spoustu dřeva na topení. Na stránkách obce se dočteme, že existenci sklářské hutě dokládá spis ze 4. února 1398, kde Boreš z Rýzmburka prodal lesní huť Vilému z Míšně. Tuhle minulost si můžete připomenout na naučné sklářské stezce. Je dlouhá 18 kilometrů a vede kolem Moldavy a Nového Města po zaniklých středověkých sklárnách. Staří pamětníci z obou stran hranice s nostalgií vzpomínají na moldavskou dráhu. Železniční trať z Mostu na Moldavu s napojením do Saska vznikala v letech 1871 až 84. V roce 1998 byl železniční úsek Louka u Litvínova Moldava prohlášen kulturní památkou České republiky. Moldavská dráha se objevila i na poštovní známce, kterou vydala Česká pošta v roce 2015 v řadě technické památky České republiky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Lenka Filipová, jenom blázni se radujou. Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Máme tady středu 27. května. Co dnes ještě stihnete, aneb tipy pro vás máme připraveny právě teď a začneme opět akcí hlavně pro děti. Druhým dnem pokračuje Kadaňský pohádkový festival. Program v kině Hvězda začal pro děti ve 14 hodin a před kinem a na pódiu za ním ve 3 odpoledne. A ještě tam toho s dětmi určitě hodně stihnete. V Žadci dopoledne začal v letním kině Jazz Fest Competition, což je soutěž big bandů základních uměleckých škol. Postupně se na pódiu vystřídali party mladých hudebníků ze severu Čech. V 16 hodin je čeká společná skladba a ve 4:45 vyhlášení výsledků. V 17 hodin pak bude vrcholem koncert profesionálního big bandu Milana Svobody, sestavený ze studentů jazzové katedry vyšší odborné školy při konzervatoři Jaroslava Ješka. Divadlo města Ústí nad Labem má pro vás slavný americký muzikál z 50. let minulého století My Fair Lady. Role Lizzy Doolittlové ožije v 19 hodin a jedním z vystupujících je i náš rozhlasový kolega Petr Liftner. Úspěšná divadelní komedie Sex pro pokročilé dostala pokračování. Dvojka má podtitul Vzhůru do divočiny a příběh je podobný. Namísto do hotelového pokoje teď ale Karel Roden a Jana Krauzová pojedou svůj vztah oživit do přírody. V další roli otravné švagrové uvidíte Kristýnu Badinkovou Novákovou. Kombinace frašky s rodinným dramatem, to je svatební komedie Než hvězdy zapadnou Mosteckého městského divadla, která měla nedávno premiéru. Začátek obou představení jsou v 19 hodin. Skončíme v Roudnici nad Labem, také divadelní komedii, tentokrát ale pod širým nebem. V Zámeckém parku v Michalkově ulici můžete vidět inscenaci o dvou smolařích, kteří se snaží na lavičce v parku zachovat si alespoň zbytky důstojnosti. V hlavních rolích Veronika Jeník a Zdeněk Žák. Tady je začátek v 19:30, ale už na 6:30 se můžete přijít na kávičku z divadelní kavárny.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, tentokrát Pavel Novák, jeho Nádherná láska, 15 hodin 39 minut a my se vrátíme do dopoledne. Dnes se vás Zdeněk Lukedlsle v pořadu Dáme řeč ptal na zážitky ze školní jídelny. Co jste nesnášeli a co jste si naopak třeba přidávali? Zavzpomínala i posluchačka Alena z Kralup nad Vltavou.
1: Dobrý den. Já jsem byla ve školní jídelně v České Kamenici v roce 46. Byli jsme na osadě od Hasalova sondu a bydleli jsme v České Kamenici ve škole.
2: Ano.
1: A vařili nám tam jako hodně od umrli. Dostávali jsme takový balíčky a ty byly velmi dobrý. Byla tam čokoláda v tom, takže vždycky ten oběd se jako zastínil těma dobrýma balíčkama.
2: A ještě, když se vás zeptám, na jaký jídlo teda vzpomínáte nejradši konkrétně?
1: Vzpomínám tam nejradši na bramborovou kaši a dávali nám k tomu takovýho opečenýho buřtika.
2: Aha, takhle. A naopak bylo nějaký jídlo, který jste moc nemusela?
1: To bylo těsně po válce. My jsme byli vycvičený na jídlo všelijaký. Bramborovou kaši nám dávali polévku někdy jenom.
2: Ano,
1: ale
2: ano.
1: Nemohu si na to naříkat, vzpomínám na to opravdu hodně.
0: Zítra po 9. hodině se vás Zdeněk Lukesle bude ptát, jestli důvěřujete nejrůznějším doplňkům stravy. Kolik za ně měsíčně utratíte? S čím máte dobré a s čím naopak špatné zkušenosti? Už jste se někdy napálili na zázračné výsledky? Zavolejte zítra po 9. hodině přímo do vysílání na naši známou linku 475 212 212 anebo pište na Facebook, po případě na náš e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše zkušenosti, názory a také podněty. Teď už připravený Freddie Mercury, jeho hit s názvem Love Kills, 15 hodin 41 minut. Stále pěkné a hlavně pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Severa.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přesně za 11 minut tady máme 16. hodinu, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Povodí Labe dnes oficiálně dokončilo opravy přehrady Harcov v Liberci. Díky rekonstrukci za 550 milionů korun má teď přehrada bezpečnější hráz a dokáže také lépe odolat případným extrémním povodním. Více podrobností už má redaktorka Jana Pavlíčková. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak Liberecká přehrada je stará 120 let a její hráz už neodpovídala současným bezpečnostním normám. Ta povodní hráz byla totiž stavěná na 100-letou povodeň, zatímco teď má bezpečně zvládnout i 10-tisíciletou vodu. Kvůli tomu se musela původní hráz celá rozebrat kámen po kameni, prosakující podloží dostalo novou injektáž a udělaly se také nové přelivy. No a nová je i návodní stěna přehrady pod promenádní cestou. Jenom pro zajímavost, když se ta přehrada před 120 lety stavěla, tak ta stavba trvala jeden rok. Teď při rekonstrukci to bylo třikrát déle. Ředitel povodí Labe Marian Čebesta to zdůvodňuje tím, že dochované původní plány neodpovídaly často realitě.
2: Třeba ty nátoky do štol byly úplně jinak, měly být betonové, byly vyzděné, to zdivo bylo rozpadlé, ty obsypy byly jinak a prostě spousta těch věcí byla jinak, takže na to se muselo reagovat. Ta stavba byla zaplavená povodní v roce 24, to taky zdrželo ty práce. Tím dalším byly nějaké průseky, které se právě objevily při hloubení té nové štoly, dvojnásobek objemu nánosů a to jsou všechno věci, které se řešily za pochodu.
1: No a teď pro změnu dělá vodohospodářům starosti počasí, protože je velké sucho, tak to samozřejmě komplikuje to napouštění přehrady, říká Šebesta.
2: Daří se to špatně, protože samozřejmě vody je málo a jak stoupá teplota, zvyšuje se vítr, tak se zároveň zvyšuje odpor. Takže my napouštíme, co můžeme, zachycujeme všechno, co do té přehrady přiteče a pod ní pouštíme pouze takzvaný minimální průtok. Pod to prostě nesmí klesnout.
1: Do té plánované výšky hladiny chybí ještě 2 metry a vlastně není jasné, kdy se podaří téhle kvóty dosáhnout, protože zatímco v dubnu se hladina zvedala v průměru o 5 cm za den, tak dnes je to sotva pod 2 cm.
0: To, co posluchače zajímá určitě nejvíc, je to, kdy se budeme moci v přehradě vykoupat.
1: No tak na to si musíme ještě všichni počkat, protože ta přehrada byla vypuštěná 4 roky, takže to podloží se opravdu musí znovu celé nasytit vodou. Podle ředitelky krajské hygienické stanice v Liberci Jany Losové, tak bude letošní léto na přehradě určitě bez koupání.
3: Nepočítáme s tím, nebylo to zařazeno do monitorovacího kalendáře, takže letos to ke koupání určeno není. Je to velká plocha vody, takže chvilku potrvá, než se ten ekosystém usadí, taky bude hrát roli potom i osádka ryb a uvidíme, jak na to budou reagovat řasy a synice.
1: No a situaci ještě ke všemu komplikuje to, že stále není hotová rekonstrukce promenádní cesty kolem přehrady a také úprava pláže. Tyhle práce, které má na starosti město Liberec, mají být kompletně hotové až letos na podzim, září, říjen.
0: Prozradila naše kolegyně, liberecká kolegyně Jana Pavlíčková. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
0: A i tam, jak jsme slyšeli, pořádně vítr fouká. U nás pokračujeme vlastně v přírodě i dál, protože nás čeká písničkář Pokáč, jeho písnička s názvem V lese. No a necelých 8 minut, 7,5 minutky, tak tady bude 16. hodina, přijdou na řadu další zprávy, s nimi se do studia vrátí kolega František Janačík. Tak stále pěkné a hlavně pohodové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie v Brně na Labi na Ústecku převzala nové garáže pro svá plavidla. Jedním z prvních obyvatel nové části liberecké zoo bude tygr usurýský. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Převažuje skoro jasno, čekejte i polojasno nebo přechodně zvětšenou oblačnost, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Poříční oddělení policie České republiky převzalo v Brně v Ústí nad Labem dvě nová krytá stání pro svá plavidla. Díky vnitřní technice budou mít naší manipulaci s loděmi. Kryté garáže také umožní celoroční ochranu lodí a jejich údržbu přímo na místě. Podle šéfa poříční policie Dušana Gitnera se jedna z bývalých garáží potopila při posledních povodních.
2: Ty garáže byly více jak 30 let staré a tyto garáže plní i funkci ochranného stání, takže i za povodní můžou ty služební plavidla vykonávat činnost, kterou mají, a nemusíme je přesouvat někam do ochranných přístavů.
0: Policejní garáže pro lodě postavilo v Ústecké Brně ředitelství vodních cest. Náklady dosahují skoro 39 milionů korun bez daně a zaplatil je státní fond dopravní infrastruktury. Zoologická zahrada v Liberci začne v příštím týdnu s přípravnými pracemi na budování údolí ohrožené divočiny. Samotná stavba by mohla začít v roce 2029. První velká expozice by měla patřit tygrům usurýským. Plánovaný areál by měl mít rozlohu 12 hektarů. Plocha zahrady se tak zdvojnásobí. Českému rozhlasu to řekl ředitel zahrady David Nejedlo. Výstavba bude rozdělená na etapy. Náklady na tu první budou do 300 milionů korun. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Současně žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil její založení před několika týdny.
3: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme těch věcí diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
0: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Další novela koaličních poslanců pak chce poplatky rušit pro lidi nad 75 let nebo třeba některé firmy.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Rozhodla o tom jejich porážka s Kanadou 2-3 na závěr základní skupiny. Utkání začne zítra v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na silnici 1/27 nad Velemyšlevsí.
4: Stojím s kamionem, bude se opravovat, je tady prasklá přední pneumatika a je to do silnice, protože, aby nás někdo nesrazil.
0: Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdravího Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
6: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
5: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
6: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
1: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No, vybral. Já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvším ty, Patriku. No, máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano, i kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili. Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, měl on byl, jako já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli teda Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilár.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půse strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal steky bez sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lechá a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: už to šim,
3: takový zrzavý skvrnky tady a
2: takový, z toho pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste... Vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Protože to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bezzubá herečka nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě. A...
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvedz, ty vraj zuby kleštěm asi trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil, no takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí, já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalí hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko, František, Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. my jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měli záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, ano.
3: Přeměla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. A byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Přízrak. A Vlčí bouda možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale. A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No
2: a bylo jich hned
4: několik. To jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, které se nasbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psy už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Jo. Já mu to přijdu, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry. To ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný. Takže já, když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací. Ano, to je pravda. No. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky není. Ničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády, a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá, 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod. Výborně. Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav Karvine. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuju za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou, a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru, a u advokáta se octneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu bylo asi 15 roků. No víte, to už se hodně třese ratli.
7: No,
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce, a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No, já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale vždyť jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
8: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa, A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: No, tak. No a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocený a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají, a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No, když to vidíte, tak se se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuju. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: v vlastním životě. Krav, jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních. No a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl být tady, naháněl krávy Slávek Janda.
3: No ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za ten hezky. Měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka?
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel z Bojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bečko.
1: Dobře, zapisuju
2: Bečko. Výborně,
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: a dávám háčko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Líbí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustli dobře. Sihák, dobře.
2: Mějte,
1: i vy jste se
2: přiklonil
1: na stranu vítěznou.
2: A díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř,
6: to byste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: A na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník?
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky porápil mlíko, to hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozhynalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá strandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Ústí nad Labem podpoří modernizaci dvou škol, základní školy Elišky Krásnohorské a základní a mateřské školy Nová. Podle mluvčího radnice Marka Lukiniče radní souhlasili s dočasnou půjčkou přes 19 milionů korun. Peníze pomůžou školám s předfinancováním projektů, na které získali dotace. Návrh budou ještě v červnu schvalovat zastupitelé.
1: Základní škola Elišky Krásnohorské plánuje rekonstrukci a modernizaci školní kuchyňky, včetně navazujících prostor. Součástí projektu bude například výměna podlah, opravy stěn nebo nové vybavení. Základní a mateřská škola Nová chce upravit vestibul a šatny, modernizovat učebny nebo vybudovat učebnu digitálních technologií. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Senioři budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to dnes poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO přibližně 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. Stát přestal vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí úsporného balíčku minulé vlády Petra Fialy z ODS. Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Reagoval na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Hynek Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají také zastavení projednávání obou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší třeba pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Podle ministra Šťastného ale ke stažení předloh není důvod.
2: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni se domluvat a jednat.
0: Hrumský průliv by se mohl znovu otevřít. Počítá s ním prvotní a neoficiální návrh dohody mezi Washingtonem a Teheránem, který má k dispozici íránská státní televize. Spojené státy by podle takzvaného memoranda o porozumění stáhly vojenské síly z okolí Iránu a zrušili námořní blokádu. Irán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hrumském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle iránské televize předpokládá, že Irán bude řídit a dohlížet na komerční provoz v průlivu společně s Ománem.
3: Počasí.
0: V noci čekejte jasno až skoro jasno, ale s poklesem teplot na 11 až 5 stupňů. Zítra tedy ve čtvrtek jasno nebo skoro jasno. Teploty přes den do 25 stupňů, na horách od 17 do 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litvínovské ulici u Bílého sloupu se srazila dvě osobní auta. Podobná nehoda, srážka dvou osobních aut na okraji Peruce od Libochovic. Na silnici mezi Lipčevsí a Mnichovským Týncem pokračuje zásah u převráceného nákladního auta. Na vozovce je vysypaný náklad a vozovka je znečištěná pohonnými hmotami. A pozor na silnici mezi Malnicí a Zeměchy na Lounsku, tam se převrátil přívěs s naloženou štěpkou a náklad je částečně na vozovce. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Odpolední program Českého rozhlasu Sever pokračuje a před námi je teď hodinový pořad s názvem Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med o tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál. To bych si vlastně hrozně přál.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn informací z našeho vysílání nám teď v pořadu Den kraj přináší František Janačík.
2: Říšní policie v Ústí nad Labem ode dneška slouží na Labském břehu v Brně dvě nové plovoucí garáže. Za více než 47 milionů korun je postavilo ředitelství vodních cest. Každé z plovoucích stání pojme dvě lodě. Jsou ze železa a betonu a váží 100 tun. Jejich konstrukce a ukotvení na Labském břehu podle velitele říšní policie Dušana Gitnera odolá i velké povodni. Hasiči zachraňují chov drůbeže v Libotenicích u Roudnice nad Labem. Dodávku vody tam přerušila technická závada. Nedostatek vody může u drůbeže vést k dehydrataci už po několika hodinách, zejména v současném počasí s tropickými teplotami. Pomoc hasičů dopoledne popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškravková.
3: Zprovoznili jsme provizorní napojení a dopravujeme vodu do haly.
2: V poslední fázi klinického testování je vakcína proti Aujeskyho chorobě u psů. Přípravek už 10 let vyvíjí terezínská firma Dintec. Aujeskyho choroba je virového původu, jde o nákazu, kterou přenáší zejména divoká prasata a pro savce s výjimkou člověka je smrtelná. Jak Českému rozhlasu řekl vedoucí testovacího týmu Daniel Zeller, příští rok by mohlo skončit klinické hodnocení v terénu.
4: Potom je zpracování výsledky a pak se předloží k registraci. Hrubý odhad, dejme tomu 2-2,5 roku nejdřív.
2: Více o tom se dozvíte v následující hodině. Město Teplice, připravující na tento víkend zahájení lázeňské sezóny, rozhodlo o jiném místě, z kterého bude v sobotu odpálený ohňostroj. Jak Českému rozhlasu řekl primátor města Jiří Štábl z hnutí ANO, ohňostroj pyrotechnici připraví opět na kopci Letná, ale na jiném místě. To původní zasahovalo do ochranné zóny vymezené novou legislativou. Ve dvou pokojích 12-patrové budovy městské správy sociálních služeb v Mostě poblíž zimní haly dnes zahájilo provoz výcvikové centrum pro pečující v domácím prostředí. Projekt je financovaný z evropského operačního programu Spravedlivá transformace. Podobná centra plánují také v Chomutově, v Podbořanech, v České Kamenici anebo v Jiříkově u Rumburka.
1: Souhrn informací od nás ze severu Čech nám přinesl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin a 13 minut k tomu posloucháte Český rozhlas ze Severa, pokračuje dnešní pořad Den v kraji. V Mostě dnes otevřel Ústecký kraj výcvikové centrum pro praktický nácvik péče v domácím prostředí nebo vzdělávání pracovníků v pečovatelských službách. Centrum sídlí v budově městské správy sociálních služeb poblíž zimní haly. Z místa se nám přihlásila naše reportérka Jana Vitásková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Mostu. Tady ta budova má 12 pater. Je v ní domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, taky pro osoby se zdravotním postižením, anebo denní stacionář pro seniory a handicapované lidi. A právě v tom posledním 12. patře dnes otevřelo výcvikové centrum, obsadilo dva pokoje a je určeno pro neformálně pečující, tedy rodiny seniorů a lidí s handicapem, ale taky pro profesionální pečovatelky, které se tady naučí používat nové postupy a technologie. Rodinní příslušníci si zase můžou na speciální figuríně vyzkoušet, jak zvládnout péči a přitom se fyzicky nevyčerpat, samozřejmě ani psychicky. Najdou tady podporu a poradenství pro různé situace spojené s tou intenzivní péčí o blízkou osobu.
0: Teď je tedy nové výcvikové centrum v Mostě. Budou další i třeba jinde v kraji?
1: Určitě cílem je, aby byla v každém okrese. Někde už taková centra fungují, třeba v Ústí nad Labem. Další se chystají v rámci tohoto projektu v Chomutově, pod Bořanech na Lounsku, taky v České Kamenici, na Děčínsku a Jiříkově na Šluknovsku. Postupně bude 5 integrovaných výcvikových center z projektu, který se jmenuje Digitalizace pečovatelských služeb, je financován ze Spravedlivé transformace a celkový rozpočet je 230 milionů korun. Tento projekt zároveň zahrnuje vývoj softwaru EPče, taky pořízení, vybavení pro práci v terénu, vzdělávání a metodickou podporu poskytovatelů pečovatelských služeb.
0: Zjistila reportérka Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petr Muk, prázdná ulice, 17 hodin 22 minut, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever a čeká nás pravidelná předpověď počasí s meteorologem.
1: Počasí.
0: Dnes s meteorologem Pavlem Juzou, hezké slunečné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to na severu Čech teď vypadá a co se na nás chystá později, večer a v noci?
2: Tak teď v současné době v Ústeckém kraji máme jasno nebo skoro jasno a teplota většinou v rozmezí 21 až 25 stupňů. Na horách o něco chladněji, kolem 18 stupňů. A většinou slabý na horách až mírný vítr. Během noci očekáváme, že se počasí nějak zvlášť nezmění. Většinou bude jasno nebo skoro jasno. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, ale ojediněle v některých údolích by mohly klesnout až na 5 stupňů. A většinou slabý severozápadní vítr. A zítra přes den opět počasí téměř beze změny, teploty maximální malinko nižší než dneska, 22 až 25 stupňů, v severovýchodní části kraje o něco chladněji, 20 až 23 stupně.
0: Tak já moc děkuji za dnešní i zítřejší předpověď počasí a někdy příště opět a naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Na hodinách teď už máme 17:30, pokračuje vysílání Českého rozhlasu Severa dnešní pořad Den v kraji. Včera začal kadaňský pohádkový festival. Hlavní tématem 5. ročníku je řeka plná pohádek. Do pátku se v Kadani bude promítat, na pódiu za kinem Hvězda se bude i tancovat s tanečníkem Janem Onderem. Kino Hvězda už v zahajovací den zaplnili děti, hlavně ve chvíli, kdy se objevil pro Kadaň už typický hrdina Maxi Pesfík.
1: Za lesem, jak víme, není domeček, ale rybník. Až za druhým lesem je domeček. No koukejte, koukejte, jak ten pes zase vyrohl. Dejte tu potvoru pryč, nebo mě zežere.
2: Dva lidé, kteří jsou blízcí právě Maxi Psufíkovi, mají spojitost s Kadaní.
3: Vysvětluje Michal Wolter, ředitel kadaňského pohádkového festivalu.
2: Pan Čechural napsal Maxi Psufíka v Ahníkově, který je vlastně tady nedaleko Kadaně a patřil vlastně do katastru Kadaně. A hlasem toho Maxi Psufíka je pan Josef Dvořák. Sice se tady nenarodil, ale vyrůstal tady a vlastně jeho první herecké role byly tady právě v Kadaně. Jinak bude tady spoustu filmů, bude tady spoustu pohádek a budou tady hlavně rozářená očka těch malých dětí, což si myslím, že bude to největší takový to wow.
3: Festival není čistě komerční záležitost, ale je tady dobročinný podtext.
2: Festival je čistě charitativní.
4: Výtěžek z festivalu připadne charitě, připadá jí každý rok. Jsme tady už třetím rokem letos vlastně a každý rok pomáháme někomu jinému. Letos připadla pomoc právě Zdenečkovi.
3: Vysvětluje Denisa Svoudová, ředitelka Charity Kadaň.
2: A my bychom mu chtěli z těch peněz pomoci v jeho rekonvalescenci, co se týče třeba lázní nebo nějakých rekondičních pobytů, co se týče diety, protože on potřebuje i dietní stravu.
3: Vyjmenoval Michal Wolter konkrétní směřování pomoci s tím, že by rád, aby výsledná částka překonala tu loňskou. Minulý rok se podařilo vybrat přes 114 000 korun. Z Kadaně Robin Rerich, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Jana Kratochvílová dospívala pokračuje na Českém rozhlase Sever dnešní pořad Den v kraji. V laboratořích terezínské firmy Dintec vznikla vakcína proti obávané Auješkyho chorobě. Nyní se testuje v terénu. Přenáší ji divoká prasata a pro většinu savců, kromě člověka, je smrtelná. Podle veterinární správy Ústeckého kraje se ročně od divočáků nakazí a následně zemře několik psů, hlavně těch pracovních. Myslivci tak uvedení vakcíny proti této chorobě na trhu nedočkavě vyhlíží.
1: Hlásí, Gita, hlásí.
2: Dvouletá Gita hlásí, že našla kořist. A myslivec Jakub Jehlička s ní takhle cvičí, aby prošli zkouškami.
3: To je bavorský barvář. Jsou specialisti na dosled zvěře poraněný.
2: Tak když vyhledává tu poraněnou zvěř, tak u ní je na snadě, že přijde do kontaktu s krví zvířete. Když to řeknu v uvozovkách, vhodný adept na chycení aujeského choroby.
3: Je to strašák všech vůdců psů.
2: Říká Jehlička. Se zájmem sleduje zprávy o vývoji vakcíny proti téhle prosavce smrtelné nemoci.
3: Až to bude, tak to bude super věc. Že?
2: Výzkumu a výrobě očkovací látky se věnuje terezínská firma Dintec už 10 let. Má za sebou testování v laboratorních podmínkách a letos postoupil vývoj do další fáze.
4: Nyní jsme ve fázi, kdy zkoušíme v terénu, v ordinacích, na klinikách.
2: Upřesňuje Daniel Zeller, vedoucí testovacího zařízení, s tím, že do studie se zapojila asi 100 psů prostřednictvím 3 veterinárních ordinací.
4: To potrvá ještě něco přes rok, potom budeme samozřejmě shromažďovat nějaká data, výsledky, údaje zpracovávat a snaha je co nejdříve předložit dokumentaci příslušnou k registraci vakcíny.
2: Vakcína je dvousložková. Jedna se aplikuje na sliznici, tedy do čenichu a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat jednou za půl roku. Výzkumníci už mají první signály, že testování jde víc než dobře.
4: Máme teďka z poslední doby zajímavý případ, kdy opravdu jsme pravděpodobně pejska zachránili vakcinací, protože přišel do kontaktu s prasetem, které bylo později zastřeleno, vyšetřeno pozitivní a pes měl příznaky, což už vždycky je konec.
2: Lovecký pes Marko z Orlických hor útok viru přežil a je v pořádku, což je vlastně malý zázrak. Doteď znamenalo nakažení aujeského chorobou jistou smrt, jak říká Lenka Hanušová z krajské veterinární správy Ústeckého kraje.
5: Svědí to toho psa takovým způsobem, že je schopen si rozškrábat tělo do krve. Jsou tak zoufalí, že si dokážou třeba nohu kousnout.
2: Pes v bolestech umírá, nebo je potřeba ho nechat uspat. Podle Daniela Zellera by mohla být vakcína na trhu zhruba za 3 roky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Za necelých 11 minut je tady 18. hodina, vy stále posloucháte Český rozhlas Sever a pokračuje středeční pořad Den v kraji. V Česku nás teď některé těžší slunečné a teplé počasí. Vyšší teploty ovšem můžou být náročné a nebezpečné, hlavně pro nemocné lidi a nebo pro seniory. Horko je pro ně velkou zátěží a pokud nemají dostatek tekutin, můžou skolabovat. Zaměstnanci domovů pro seniory proto na klienty víc dohlížejí, jako třeba v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Podrobnosti z místa má teď naše reportérka Lucie Hyzlová.
1: Horké dny tady 120 klientům ve společných místnostech zpříjemňuje klimatizace. Na pokojích mají i větráky, zvyšuje se také pitný režim a podle sociální pracovnice Denisy Podmanické tady seniorům dopřávají osvěžení v podobě vlažných koupelí rukou a nohou. Mají na to takové menší lavory, nafukovací bazénky a u imobilních nepohyblivých klientů používají speciální vanu, která se dá pod lůžko a seniori se v nich vodou umýjí. Vedoucí chomutovského domova pro seniory Vladimír Matouš zase řekl, že seniorům dopřávají pestrou nabídku nápojů. Na každém patře jsou automaty na vodu a v těchto dnech zaměstnanci víc dohlížejí na to, aby seniori opravdu dostatečně pili. To znamená, že jim ty nápoje aktivně nabízejí a stejně tak je to i v podobných zařízeních.
0: Jaké počasí nás vlastně čeká v těch následujících dnech?
1: Podle meteorologů bude teplé počasí dál pokračovat, přechodně se mírně ochladí zítra o víkendu, ale teploty znovu stoupnou a nemůžeme čekat ani déšť, ani v následujících dnech nezaprší a po krátkém ochlazení se o víkendu znovu oteplí a prohloubí se i ta výstraha před suchem. Odborníci a lékaři zároveň zdůrazňují, že základem je dodržovat pitný režim a vypít alespoň 2,5 litru denně. Důležité je také rozvrhnout si ten příjem tekutin rovnoměrně do celého dne.
0: Říkám Lucie Hyzlová, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 500 mil jsme teď urazili se skupinou Rangers. Nedá se nic dělat, dnešní pořad Den v kraji je u konce za 5,5 minuty. Už tady máme 18. hodinu. Další zprávy Českého rozhlasu Sever s kolegou Františkem Janačíkem a pak už Míra Tartárek, asi správně tušíte, písničky na přání. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne. Valdemarům ještě jednou všechno nejlepší k svátku a posílám jako hudební dárek Paula Simona.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Hasiči vyzkoušeli vůbec poprvé v Česku nákladní drony. Stroje pomohly s úklidem v Národním parku České Švýcarsko. Ministerstvo pro místní rozvoj chce přidat dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Liberec řeší, jak zachovat domovníky v městských domech. V noci čekejte jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 11 až 5 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer.

0: další v Hlučíně, další v Jihlavě a ve Zbirohu. Každý měří přibližně 180 x 180 cm a váží okolo 90 kg. Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj ale našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních. Novou výzvu chce rezort otevřít zřejmě na počátku příštího roku.
1: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
0: Liberec řeší, jestli zachová projekt domovníků. Aktuálně jich v městských bytových domech působí 6. Starají se o technické závady, také čistotu a jejich okolí a také o sousedské vztahy. Tříletý projekt hrazený z evropských peněz letos skončí. Celkem stál 14 milionů korun, přičemž dotace pokryla většinu nákladů. Vedení města bude v červnu rozhodovat, jestli a v jaké podobě bude projekt dál fungovat. Platit by ho muselo město z rozpočtu. Podle primátora náměstka Jana Hrušky z Pirátů se domovníci osvědčili. Například počty stížností v domech s domovníky klesly o 90%. Maximální ceny pohonných hmot zítra opět poklesnou, informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 16 haléřů, tedy o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku také poklesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv mají pokračovat i v červnu.
2: Počasí.
0: V noci jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou na 11 nebo i 5 stupňů Celsia v údolích nebo na horách. Zítra, tedy ve čtvrtek, čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty do 25 stupňů Celsia, na severovýchodě do 23 stupňů, na horách mezi 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice mezi Lipčevsí a Mnichovským Týncem je kvůli zásahu u odpolední nehody s převráceným nákladním autem aktuálně dočasně uzavřená. Na vozovce je vysypaný náklad, vozovka je znečištěná pohonnými hmotami. Problémy s průjezdem čekejte přibližně do 7:45. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

co se má stát, to se stane. Tolik s písničkou, která nestárne, Dalibor Janda. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady večerní písničky na přání. Že posloucháte poprvé a neznáte sem k nám a sem ke mně kontakty, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu je 475 212 212 anebo si o písničku také můžete napsat, buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo napište zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání, nebo tady mám také e-mail s adresou zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty sem k nám do studia a nás už čeká první písnička na přání a ní tady mám SMSku, jak se dívám, asi není celá. Prosím písničku pro Marušku do Šestajovic, pro Marušku do Chomutova, také Helče do Litvínova a Milence do Českého ráje, Dominice a její mamince Jarce a prosím o písničku od Toma Jonese Green Green Grass of Home. Tak všechno je nastavené, ale bohužel nevíme, kdo nám to napsal a kdo to poslal.

0: Tom Jones a Green Green Grass Home, tolik další písnička tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A v písničkách na přání už také vítáme první posluchačku po 18. hodině. A tou je paní Hanka z Úvalu Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme.
1: Písničku, kterou jsem dneska vybrala, bych hlavně poslala Alence a Petrovi do Stehelčevce, Vlastičce do Prahy, Karlovi do Pěchovic, všem vašim věrným posluchačům i vám.
0: Děkuju.
1: A přeji krásný zbytek dne.
0: Dobře, já vám také, no a vybrala jste správně. K tomuto počasí se hodí právě tyto rytmy a Enrique Iglesias s písničkou Bailamos. Taky já moc děkuju za výběr. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pro pěkný středeční večer s Českým rozhlasem Sever na přání Enrique Iglesias a písnička Bailamos. Pojďme se věnovat dalšímu telefonátu. Ten je ze Žadce a ve vysílání vítám paní Boženu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečku. Zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Dnešní den má 8. narozeniny Elvička a 4. června 7. narozeniny Luizička z Mrakýna, vnučky Pavlíka z Kostelce nad Labem.
0: Ano.
1: Tak jim chci popřát všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a tím jde učení, mají samé jedničky a hodně úspěchů v jejich aktivitách, sportují, gymnastika,
0: to je pěkné,
1: klavír, takovýhle. Takže jim přeju, ať se jim daří a prostě všechno nejlepší.
0: Já se přidávám a písnička, jak jsme se domluvili, za chviličku ji pustím. Bude tady Iveta Bartošová a Tři hoříšky. Ať i vám se hezky poslouchá, krásný večer a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: O víkendu se konal sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová, Tři oříšky, ale pokračujeme. Jsou tady písničky Na přání a ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už čeká paní Eva z Nového Boru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak písnička dle vašeho přání je nachystaná. Mohu prozradit, nebo to řeknete vy, jaká to bude?
1: Můžete to klidně prozradit.
0: Tak Duo Durango a Trenská mše nás čeká po nějaké době. Tak
1: ano.
0: Koho potěšíme, ano. Komu pošleme tu písničku?
1: Potěšíme mýho přítele, moji rodinu a všechny lidi, kteří to mají rádi, takovýhle krásný písničky.
0: Tak je ode mě pro vás, ať máte krásný večer, ať vám nesužuje to vedro a zase někdy, ať se dovoláte takhle třeba v úvodu, nebo v úvodu, v té první polovině aspoň. Tak mějte se hezky a naslyšenou, zase někdy.
1: Děkuju, naschledanou.

0: jen hluchý neslyší.
1: Tedy Duo Durango a Trenská mše, posloucháte Český rozhlas Sever. Zhruba ještě půl hodinu tady budou také písničky na přání a posluchače máme i dnes také v zahraničí, konkrétně z Německa, z Baden-Württembergu a z města Heilbronn nám volá věrný posluchač pan Herbert. Hezký večer do Německa.
2: Hezký večer na severní Čechy, zdravím Český rozhlas Sever, vás
1: děkujeme.
2: Pane Míro, děkuji. Posluchačky a posluchače. A do Litvínova znamená kamarádko Janu a Helenu s rodinou, pak do Lomu Františka s paní Marii a do Hřivic Andělu, do Janova Vlastu, naš švagrovou, a do Ústí Kojetic zdravím Janu a manželovi Miroslavovi, který má dneska kulaté narozeniny. Tak mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, a aby ještě dlouhá léta to užíval s rodinou a s vnoučaty a s Janou.
1: Ano.
2: A jinak posíláme písničku Píseň o čase a přejeme mu ještě dnešní dny, aby hezky oslavil s rodinou i s kamarádama.
1: Dobře.
2: A ta písnička je hlavně do Ústí Kojetic dneska.
1: Takže také zdravíme, no a písnička samozřejmě ale bude i k vám a i také.
2: Jo, k nám, já ji mám taky rád.
1: Někdy, já vím.
2: Jiří Popr už se dlouho nehrál.
1: To je pravda, takže písnička je pro vás i pro vaší paní a ať se máme dobře a ať nějak přežijeme ty vedra. A zase
2: a
1: někdy.
2: Ještě jednou do Kojetic letí za to písnička a pozdrav.
1: Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Já naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: hudební výlet roku 1962, tak to byl Jiří Popr a Píseň o čase. Další písnička na přání nám dohrála a tak se můžeme věnovat dalšímu z vašich telefonátů. Ten následující je z Lovosic a ve vysílání vítám posluchačku Martinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro.
0: Děkuju.
1: Chtěla bych nechat zahrat to je farný písničku, jak jsme se domluvili.
0: Boží milý Melou, ano.
1: Ano. Bylo by to pro všechny asistentky.
0: Dobře.
1: Pro naše kamarády, pro mýho přítele, co je v práci.
0: Ano.
1: A co jsou na sportovních hrách v Teplicích, aby něco vyhráli.
0: Dobře, také zdravíme a pozdravujeme a přejeme to stejné. Jo. Tak i pro vás, Martino, jestli můžu, a vím, že písničky od Vyvarné máte ráda, tak já to pouštím a ať se hezky poslouchá. A naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Sever

0: Písnička, která nestárne, tak to byla Iveta Bartošová a Útoč láskou. No ale pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání. Záhy nás čeká zase jedna hezká hudební vzpomínka. No a také tady mám teď nachystaný další z telefonátů. Je od Teplic a ve vysílání vítám paní Hanku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Písnička je vzpomínková v podání Jiřího Vašíčka. Ten den, kdy se vrátí déšť,
0: ano.
1: Na který teda všichni asi čekáme. A budeme ji posílat přátelům do Ústí nad Labem, všem posluchačům, vaší mamince.
0: Děkuju.
1: A vám, pane Míro, děkuji za příjemné a hezké moderování tohoto pořadu.
0: Já děkuji za pochvalu. Písnička i pro vás, i pro vašeho pána, že ho zdravím i takhle z vysílání. Děkuju. No a teď už jdeme vzpomínat a tady je Jiří Vašíček. A naslyšenou.
1: Děkuji vám.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, stále jsou tady písničky na přání a já tady mám teď také nachystaný další z vašich e-mailů. Hezký večer vám, Mirku, i všem posluchačům. Ráda bych dodatečně popřála k narozeninám synovi paní Květušky, Jirkovi do Vysoké. Všechno nej, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a hodně ujetých kilometrů bez nehody. Písnička by byla ještě pro Milenku do Českého ráje, pro Jarmilku do Nuslí a Marcelce, ale hlavně Radkovi, kterého vítám po 5 měsících v nemocnici doma a přeji, ať se zdravíčko zlepšuje. Písnička je i pro vás, já děkuju, a pro všechny posluchače. Děkuji, stálá posluchačka Maruška z Chomutova. Také zdravíme, no a teď už tady je skupina Kryštof.

Jakub Nakryštof, hned teď tady mám také ještě alespoň jednu SMSku. Prosím o písničku od Heleny Vondráčkové, Jak máma spát, a bylo by to pro Martinku, Mamču, Kamču a Roberta. Děkuji, Michal z Děčína. Písničky na přání za chviličku končí, ale další tady budou zase zítra po 12. a 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer a zítra se těším opět. Naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústecká policie v Brně na Labi převzala nové plovoucí garáže pro svá 4 plavidla. Opětovné napouštění přehrady Harcov v Liberci komplikuje sucho. Společnost Škoda JS bude jedním z dodavatelů jaderných komponentů pro britský Rolls-Royce. V noci jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 11 nebo i 5 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Poříční oddělení policie České republiky převzalo v Brně v Ústí nad Labem 2 nová krytá stání pro svá plavidla. Díky vnitřní technice mají snazší manipulaci s loděmi a kryté garáže umožňují celoroční ochranu lodí a také jejich údržbu přímo na místě. Podle šéfa poříční policie Dušana Gittnera se jedna z bývalých garáží potopila při posledních povodních.
3: Ty garáže byly více jak 30 let staré a tyto garáže plní i funkci ochranného stání, takže i za povodní můžou ty služební plavidla vykonávat činnost, kterou mají, a nemusíme je přesouvat někam do ochranných přístavů.

0: pouštíme, co můžeme, a pouštíme pouze takzvaný minimální průtok. To, co dneska vidíme, tak není maximální hladina toho zásobního objemu, do toho chybí 2 metry.
1: Britská společnost Rolls-Royce vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů. Řekl to mluvčí Škody JS Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních jaderných reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravu výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Měl by začít fungovat v druhé polovině 30. let a v budoucnu by mohly přibýt další. Záchranáři v americkém státě Washington stále pohřešují 9 lidí. Včera se v papírně ve městě Longview zbortila obří nádrž s miliony litrů korozivní kapaliny. Zemřel nejméně jeden zaměstnanec továrny. 9 lidí je zraněných, někteří z nich vážně. Naděje na záchranu pohřešovaných podle úřadů ale téměř není. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích a na horách čekejte i kolem 5 stupňů Celsia. Zítra jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí k 25 stupňům Celsia, v severovýchodní části kraje bude chladněji do 23 stupňů, na horách počítejte s teplotami od 17 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Provoz na dálnici D8 komplikuje za 64. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem nehoda. Silnice mezi Lipčevsí a Mnichovským Týncem je kvůli zásahu u nehody s převráceným nákladním autem dočasně uzavřená. Aktuálně je uzávěra ohlášena do 10 hodin v noci. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hezký den, narazil jsem na rubriku Hezky česky, píše posluchač Petr Pein. V ní objasňujete původy slov, třeba původ slova hafo, a říkáte, že se termín rozšířil z Brna a Jižní Moravy. Pan posluchač ale píše, že má tu zkušenost, že se používal v českých kriminálech už na přelomu 80. a 90. let minulého století. Myslím, že se to slovo infiltrovalo do dnešní řeči z kriminálního slengu a samo sebou by to stálo za průzkum. Tak začala jste pátrat na základě e-mailu od pana posluchače Petra?
2: Nemůžu tomu říkat úplně průzkum, tak důkladná jsem nebyla. Ale pan posluchač má i nemá pravdu. A tedy doufám, že v těch kriminálech úplně nebyl zrovna zavřený. Ale věřím tomu, že se tam to slovo používalo. Ale nevyvrací to tu možnost, která zazněla v tom pořadu Hezky česky. Tam se říkalo, že slovo hafo pochází z brněnského hantecu, odkud se dostalo do Prahy, a že pochází z němčiny, z nářečního hanfel, které zní ve spisovné podobě handful a znamenalo hrstka.
1: A co ty kriminály?
2: No, to je totiž tak. Brněnský hantec vznikl jako varieta, kterou ovlivnilo moc věcí. Totiž hanácké nářečí, jak to bylo Brno, potom místní Němci, kteří tam žili a kteří buď mluvili spisovně, anebo různými nářečími, a ta nářečí byla z Německa anebo z Rakouska. Potom ti lidé tam byli v různých sociálních vrstvách, takže se do hantecu krásně dostal i argot, tedy takový ten zločinecký tajemný jazyk, ale vídeňský, takže němčina. A pak tam byly vlivy jidiš, nebo italštiny, nebo romštiny, a tohle všechno se pomíchalo. A vznikalo to hrozně dlouho. To nebyla otázka nějakých 10 let a tak dál, to byla otázka století. A když některá slova jsou opravdu jadrná, nová, zajímavá, tak se rozšíří. A přesto, jak se Praha a Češi staví k Moravě, tak je klidně možné, že se tak sníží, že si převezmou krásné moravské slovo a nějakým způsobem ho začnou používat. Takže proč ne? Nejenom, že mohl někdo z Brna být zavřený v českém kriminále a ne moravském, ale to slovo zkrátka znělo tak, že mělo ohlas, kudy to šlo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Seniori v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně a počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristický

0: zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním. Takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
2: Alex a host.
3: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, k tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne,
1: čtvrtek, ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt. No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se to urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými
1: návštěvníky. Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Hledišti, určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi tohle.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačala smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no, no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře vidět.
1: Možná Hrodně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo a Julie.
0: Tak, a koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám podařila, vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce?
1: No,
0: to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Vystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Že, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám ze začátku zdálo, a jaj, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Anežka Šťastná.
0: Anežka Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě celý soubor, ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frňka, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí demazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jste měl nějaký pohodlnější.
1: Máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne, naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: To pak, když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba.
1: Ta moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9:15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet. Jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, nějak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali, někteří.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, nemusím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky po premiéře, je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Tak zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako, ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když vyhrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: chodit do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat, já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako ono sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat? Hmm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: Zimně, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy to, kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Štěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, tak prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi tři roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraj.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto do toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení.

0: oblačno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni, na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Chocerady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: snad není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

slavný rychlík Pan American s melodií klasického Oubeškene Ball A.P. Cartera v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

V 60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z vodomily, Řidič tvrdý chleba má.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že

kapsy, lalka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: dostat lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí country v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová, i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

voda v Horské Bystřině letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

Bohdomilové se solovým Ladislavem Vodičkou a Dívka z hor z roku 1972. O 6 let dříve ji na gramofonové desky přivedl Johnny Cash.

jako tenkrát. Z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain září v oblacích. Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako láň, když za kruté zimy hledá u jí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychl postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain.

Možná, že ji měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, kterého si nejaře vzala. Utekl se k nám na zimu Bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duše čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakla, s tváří jako z kamene pohlížela k horám. A tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila jí čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Vánek. Jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh. Rocky Mountain.

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťahlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří jste i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna a Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrává

0: mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za chodce rady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
3: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
4: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
3: O mnoho, jo.
4: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tomu souhlasíš.
5: Leonov.
4: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O voukací.
3: Ty už říkáš konec, ale...
4: To je začátek.
3: Ty jsi začal s vodovodem.
4: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkej, ne, tak já to začnu,
3: protože
5: vodovodu, jo?
3: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. Já už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
4: Já ruce dozadu.
3: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
4: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
3: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
4: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
3: No nebo...
4: Zapálil, nešlo, zapálil. No nezapálíš.
3: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel radši neotevírat. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd. Šel za mnou.
4: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl cít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
3: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
4: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
6: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba? Teď, no kolik, teď
7: kolik
6: máš?
7: Kolik mi je?
6: No,
7: no když tady tak... je mi takovej 20, no.
6: 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by zbyl čas, že by nám Jarušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpěvový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
3: Tak nebylo to domluvený?
6: A... Ne.
3: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takovej
6: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
3: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím. Ježi,
6: tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
8: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím
6: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August, august, august.
3: To byl rok 68.

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají, ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je 9krát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám, protože když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stala Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, no, proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak Pepiček Sommer a já z těch velikánů měl strašlivou trému, takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a tak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální od něj. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastně, Mile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou. Ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a v Broďa nikde už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl, a takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptát pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v Podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není praprác.
3: To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne, ne, ne, prostě ne. Tak nic, já byla nepopsaný list a můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. Dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No, že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Syrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Syrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Syrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderoběr nebo kdo, s dopisem. tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme, nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no, v den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo, a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo Lchaim, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žízniví břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijácká, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu, tady není ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe. Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil, no. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo? To sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest prasuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání. Dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát je středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé 2 hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek. No a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicií. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám, jako vždy, 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno a během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale,
0: dopadlo,
1: říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, mm-hmm. než to, jak vypadají, a nebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou...
0: Čím je to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Hmm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Hmm. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Hmm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem.
0: Jo, ano.
1: Ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky. Hmm. A potom si udělat úsudek.
0: Jo. Pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat si
1: postupně,
0: v sobě jasno.
1: Protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako, no,
0: ano, ano.
1: Jak

0: se chová a jaké jsou jeho činy.
1: Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju. Přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to takhle pravidla taky nebývá. Zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky. Hezké dny přeju, jo?
0: Hezké dny, naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vladimír Mišík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
0: vyženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom záchranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky. A jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradnou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasně, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak jo, mají ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom proto, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba později pak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Berich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů, nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to se mi na ní jako, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na slévárně, to bych dělat nemohl,
0: ano.
1: Ale uklid, jako jo, mezi těma mašinama,
0: ano.
1: Že tam šlo o otřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel, tak jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak.
0: Jo.
1: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby, a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf, jako uznal, jako, že jako na nic nehraju, i to tam dokonce jako zmiňoval, že, no, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového.
0: Jo.
1: No, takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování, dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
0: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuju moc krát, že se máme všichni krásně naslyšenou.
0: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS cenama krátce před 11:30 se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. I tu školu Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchala jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně. Já třeba, když se tady bavím o rádiách v celé České republice, oni už mě znajou. Tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc. To se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už. No, poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové. Tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory. Všem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám. Dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo, tak to jsou zase určité skupiny lidí, tak, ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, že radši vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korunů, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více. Moje zdravíčku mě je přednější jak nějaká...
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešová, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: Si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: já se bavím s lidma, který už poznám. Že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím i na internet.
0: Jasně.
1: V Radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mi to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším český rozhlas Olomouc Hřebíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano.
1: No.
0: Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači i posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Válek Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličeje vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No, tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale jo, nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán, no. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že no, teď jsem ztratila nic, to musím říct. No.
0: No, vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně, úplně, úplně jiného, bohužel smutného,
1: jo,
0: špatného.
1: Jo, to se mně hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářili hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba někomu rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát, už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování, tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu antenku na hlavě pomyslnou?
1: No,
0: která trošku kontrolku zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo.
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc, tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s kterým jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympaticky, ale furt mi něco říkalo, že tam
0: že
1: něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že nějaké, úplně nějaké takové hodně, hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: To musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: A slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Rod, krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Dostat to se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle to se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, nebo myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala. Ale mně stačí někdy jenom promluvení. Mm-hmm. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné, ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. Mm. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet a prostě něco si pomyslet a nepíst se do toho, protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známi po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima a vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu, já vás soudím podle hlasu. A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně. A úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako s doktorama, nebo tak, to řeknu vám jen toliko, že prostě i takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme a tak byla hodná ta paní doktorka. A já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný. A ona říká, já vám něco řeknu, jak soudím lidi podle toho, jak se baví. A kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já. Mm-hmm. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
0: Že byste nalítla někomu vysloveně.
1: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
0: Tak to je dobře, já doufám, že to tak zůstane.
1: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
0: Děkujeme.
1: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
0: No tak to máte krásně.
1: Zapnu a co se mně líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolá, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
0: Jo,
1: takový prostě náhody. A mám strašně ráda zvířata, strašně ráda, jako, ale říkám, mám strach, kdyby se se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivnej někdy, když se chce ženit, a nebo tak, jo, a tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat,
0: rozumím.
1: Velice jste příjemný, máte pěkný programy.
0: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě, hodně radosti.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače.
0: A určitě se zase uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já, ten, koho znáš, není to tělo mý.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji
1: moc. A všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já vám řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: No, taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo? Mm. A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo? Mm. A na to já nikdy nenaletím, jo? Prostě dneska doopravský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má za celý život dost, jo? A hlásil se jenom takový, kteří to nikdy nedělali, mm-hmm. ale myslí, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě mi něco pokazil a ještě mi moja firma utrpěla na pověstí, jo? No. Potom takové další jednání byl podobní prodavači všeho možného, jo? Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku, jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo?
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí, najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc, a já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co? Jo? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo? Uh-huh. A tam všechno to nádobí nepasuje.
0: Muselo
1: jo?
0: se vyměnit, tam... ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama... Taky třeba jsem koupil jednoho vysavač, který stál 75 tisíc, ohromně to teda popsal, tak jsme to koupili. Hmm. Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat no, zase takový drahý, jo.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, jo? Se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlý, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo, to prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak se jim to doporučí, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistů, to byl prostě starý jak já, ale už měl za sebou, ale 15-20 roků kriminálu, jo.
0: Je, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do vězené, ale jenom myslím na měsíc, jo.
0: Uh-huh.
1: Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Jo.
1: Zase takové de facto, no a podvodník.
0: Takže sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování a do toho modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl do no, a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že jo. To co je koupit manželky léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to vem manželku a koupím jej to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcel vždycky jako zvolitě půjčit peníze, jo, ale to by se s nima už nesetkal asi nikdo.
0: To asi ne, ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, i baráky, a, jo, no. No, dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost staré, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no.
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, ano, paníčku, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Zel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

jehličí, to ani molí z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: kolem nás.
1: Vaby Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříže světa v tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Světavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky, pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si jej také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka, poznáte podle toho, jak člověk vypadá, i jaký je nebo bude, ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva, nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá. A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka. Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv. nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak chci na děti chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není za čůvat.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem.
0: Mm-hmm.
1: No a to znamená, že člověk, který jde, jak bys to řekl, proti davu,
0: mm-hmm.
1: to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Vidím to v práci. No. A teď tu víc takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho makasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět. Jo? To není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějakém, na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled, asi už jsem tu zkušenost říkal, nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid.
0: Mhm.
1: Jo.
0: No. A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, on už měl ty stanají kufr s papírem, jako.
0: Jo, jo, jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám

0: Vysloveně vnucoval.
1: Ne, spíš vlezne.
0: Mhm.
1: Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než Bance a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím. No. Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně.
0: Mm-hmm.
1: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví.
0: Mm-hmm.
1: To říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví, člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. No.
0: Mm-hmm.
1: Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede, mně se to třeba stalo dneska.
0: Mm-hmm.
1: A nebylo to teda nic příjemného.
0: Jo.
1: Vrátím toho. Nemohl jsem najít klíče, jo?
0: Jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo? No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroj, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 Kč.
0: Hmm.
1: Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si zamkl ve skříni.
0: Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct,
0: mm-hmm.
1: že má moc prima kamarádku, moc si ji vážím. Je to moc prima holka, mám moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože, víte, čeho si vážím, že dneška lidi měří o tím, co majetkem, jo? Ať už mám výborný auto a nevím co všecko, jo? To bych byla dlouhé seznam.
0: Mm-hmm.
1: A ona je v jedné věci jiná. Ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné. A ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád. Jsi moje nejlepší kámoška. Oba nejsme teda připraveni na vážný vztah. Ale třeba to časem bude, nebo nebude. Nechá vám všemu volné průběh a uvidí se.
0: Mhm.
1: No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, já bych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo.
1: Je to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky, jo. A vážím si, ale nechápu třeba, že někdy chlapi jsou takový šelenci, že ženskému blížil, a to má opačně. Já když mě holka veme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
0: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete, jo? Každopádně moc děkuju.
1: Závěrem,
0: no.
1: Pozdravujte linkaře, Vlastičku z Krnova,
0: Ludmilu,
1: Čelaře, no zkrátka všichni, kdo poslouchají noční linku, ať se dovolají.
0: Dobře.
1: No a držte mě palečky, ať to vyjde v řebikách. Tento měsíc se mě vůbec nedal.
0: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Vůbec nezávidím, No, k tématu si jsem rozuměl dobře odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak, poznáte podle vzhledu, podle oděvu, no, podle vystupování.
1: To byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. Když jsem poznal po pár dnech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: Takže to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkně i hotelíčka a vždycky se mě to vyplatilo. A jeden vám řekl, příběh se dělal na Čezáde garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát k někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dál. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno.
0: Aha.
1: Pak se ztratil.
0: Aha.
1: Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno vyfasoval a náhle se ztratil. Až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za kapr ten, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní taky jednutá se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
1: No, já se říkal, to bylo štěstí, že ano. Na 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci jsme měli další paní, která tam přišla nově. Samý úsměv, chy. A já říkám, holka, proč jsem tam dělal na knihu mezi samýma děvčatama. Tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
0: Mezi lidma.
1: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu a říká, dobře vám tak, když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dát nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže jako...
0: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
1: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám
0: necítíte.
1: Dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když mě řeknu, co si myslí do obličeje, jak ten klepe na ramínko a za zádova mám udělá podraz.
0: Tak, ano, ano, lidi, ano, ano.
1: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
0: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
1: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s něma vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádskými komunikací.
0: Ano, ano.
1: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
0: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo, no.
1: Ty to říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
0: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhle tu věc. No.
1: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
0: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
1: No, dneska mě napsal, že jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
0: Jo, takže že tam nebude taková hybnost, jak má být, jo?
1: No.
0: No, tak to a není úplně veselá zpráva, to je pravda.
1: No. Nejsou schopný se moc oblézt, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá zle, jsou podrážděný, lepší výhybat se mě.
0: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
1: no,
0: trochu?
1: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točivý jako dozadu ruku nejde. A to tak... To nejde. No. Pan doktor mě oznámil. Já si myslím, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili a že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymění.
0: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
1: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
0: A nechce stačí. Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju no, hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
1: Kamožně povdá, že musíš pít moc celého vícemorského.
0: jo, nebo masírovat tímto rameno, no.
1: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
0: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně. Zdravíme do Kyjova, Pepo. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Telegram s adresou svět.

0: Alenka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem, i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny a tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu ty okyní říká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že ten by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě. No, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem viděla z dálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadá mi ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl pět a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, se mi stalo v těch lázních, my jsme výdelně seděli čtyři u stolu,
0: ano.
1: Dvě ženský, dva mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale zvlád tam prostě na sebe to nešlo a on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo to ono, on byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo, No a přesto si já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn moma rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, no, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou překvapení někdy zkrátka.
1: No, někde právě se člověk i utne, jo. Ale většinou to nějak cítím. Někdy má někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý.
0: Jo.
1: No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. No. Ale jako lidi,
0: takže určité takový typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sáhneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takovýho obyčejního, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: Takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, je potřeba.
1: No, když jsou osamocený a chtějí si někoho najít nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože
0: ano.
1: Chvilku dokáže být milý každý.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání. Ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince.
1: No, já taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání, vždycky se kamarádila s určitými typy, a já jí říkal: na toho pozor, ten nechce být jen kamarád, a naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh. Nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká: ty všechny ty lidi znáš? Říkám: neznám, proč? On odpověděl: no, protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky nám podobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě se 70, tak už jako mám nějaký zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takovej, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešbarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme koukat tak nějak na sebe a ne a podobně, že jo.
0: Ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Rána. To už dneska můžu říct, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takovej intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem se mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze. Mm-hmm. No a tak jako dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo, a pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu, málem ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako Čety říkal, hejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nic nestane. Já říkám, no já se bojím, já mám takový ten. No a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říká, no vy jste měl teda, pane Rigo, pravdu, já říkám, no to jako já mám taky. A od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, po vojně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šoubárna, jo, a v Ústeckém kraji asi tušíte, kde nebo něco toho, tak to byl, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici. A jeden tam byl a říká, jak je perfektní opravář, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážečka a podobně. Tak je to, a já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
0: Nebojte. No, ale
1: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tam družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rovný. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky, říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi, jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
0: Ano.
1: Tak my vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně mě to tak funguje a do dneška, jo. Takže to je takový můj malý příspěvek.
0: Dobře.
1: Co máte.
0: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou.
1: Tak vám taky a děkuju.
0: Děkuju. Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky. Ještě se podíváme jednou do pošty. Třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše: leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím. Jednou to byla dost krutá mýlka. I když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomě se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu. Varovnými signály tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová a přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás do časných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka. Tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No,
3: ale není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky myslím. Mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je no, to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych ano, zachoval dekorum
3: a
2: toho
3: to
2: našeho dnešního
3: topa. To je deceň.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost.
2: Ano.

0: Na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
1: To nebyla brigáda.
2: To byly kulturní brigády.
1: Byly
2: to jedna za druhou.
1: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech. A to já pak řeknu, co všecko ona umí. Jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
0: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo, tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
1: Pozor.
0: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
1: Ivuško, dávej si na něj pozor.
2: Dávám.
1: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
2: O tom, z nás vytáhnout, co ještě nemá.
1: No jistě, jak je
0: ale
1: Janžurová zručná.
0: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
1: To ještě je něco takové.
0: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
1: Máme to posichrovaný, Evuško.
0: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s nima na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
1: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
0: No, ale pozor,
1: až už nebudete slavit narozeniny a budou
0: jsem
1: to jubilea.
0: Až už tady nebudete, že řekne, až už tady nebudete.
1: Přivedou toho Cibulku.
0: Přivezou.
1: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
0: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mně už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
1: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to říkám. Námluvy komtesy Gladiol.
2: No jasně, to
1: my
2: si
1: jsme
2: pamatuju.
1: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
2: Ano.
1: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký učni taky a tak, ale přeci jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
2: Ano, ano, ano.
1: Intarz je trojbarevný. O, jak se diví.
2: Ano.
0: Mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
1: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty intarzy, ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál. To ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
2: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
1: A to je z Žirovnice.
0: Jo, takhle. No jinak už
1: tam
0: by...
1: Tam je perletí.
2: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
0: No.
2: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
1: Kde jsem se
2: jak
1: narodila?
2: Jak si to můžeš pamatovat? Nevím.
0: V Praze.
2: V Praze, víš?
0: No jo.
1: Nestýk se ptát?
2: No já se budu
1: přišel
2: ptát.
1: Přišel čas, že se pořád ptáme.
0: No.
2: Jak si může pamatovat, kde jsem se já narodila?
0: Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
2: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jak si vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
1: Taky.
2: A s kým ještě?
1: Se všema.
2: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlákfertik, jak se říká česky.

0: A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
1: se
0: bála.
1: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák. No. Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí, a pak se na mě podíval, no a teď? A teď ty. A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
2: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
1: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
3: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
1: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, my to tak neberem, vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
2: Pod to se můžu podepsat.
3: Ano, je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru.
1: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
3: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
1: Někoho úměrného.
3: Někoho úměrného věku, nebojte
1: se. Aby to nebyl nějaký blázínek.
3: Ne, ne, ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
1: On přijde sám?
3: Nebo... On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
1: Aha.
3: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý, já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, tak, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: klečeli, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
2: No počkej, Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení, ne,
2: já si říkám Karel, Tomáš, to není příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
2: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
4: A byla krásná scénka, jestli můžu.
3: No.
4: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
2: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
2: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
2: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
2: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No,
2: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci, já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, proč to povídám.
2: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášino,
2: vybydleně
5: takový, poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
2: Ne, ten je tam teprve
5: půl roku. Teprve teďka. To byla smutná ulice původně. To teprve teď je tam veselo. To nevíš. A to přejdeš na druhou stranu. Zase je tam veselo. Zase na druhou stranu. Tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
2: že
5: a že
2: nevzali,
5: pomoc
2: ano.
5: Přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
4: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
6: Ne, ne, ne.
5: Nezdá
6: ne,
5: se vám, že ne, pan inženýr si docela
6: dovolí? Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí, no. A ten Šlitr, ten vám měl v obličeji takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Oni si říkali, když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
6: To byla včera, neděle byla.
5: No,
3: no jistě.

0: jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, kterýmu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne. No, to se to potom pracuje.
2: Ty jsi mě připomněla jednu, promiň, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš, jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapšiny jsou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor. Tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme. Máme tady za 200 tisíc teda. A teď přinosu takového opelíchanýho, takové v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského. Vidíte, Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá, všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha, to je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No tak já
3: jste
4: doufám,
3: si zajímavý ještě?
4: Ale
3: to
4: jo,
3: se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět. Já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: to
1: se
0: čte. To u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní
0: no,
1: třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnělá Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývavý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk je najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: raz, dva, tři.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmoniensise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
2: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
2: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
2: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
2: Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půtky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půtky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
2: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
2: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
2: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
2: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí.

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.